0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Plzni začaly slavnosti svobody a Špidla sbírá podpisy pro novou stranu a hokejisté Olomouce mají staronového kouče. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Mší za válečné veterány v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni odstartoval první den slavností svobody. Do prvního rána se také probudili příslušníci klubu vojenské historie, kteří v sadovém okruhu či v parku za obchodním centrem Plaza postavili své autentické dobové kempy. Pavel Rogl z klubu vojenské historie 16. obrněné divize říká, co jejich klub v kempu nabízí.
2: Máme tady 190 lidí v tomhle tom dobovém historickém kempu vojenském. Máme tady 70 kusů techniky, historický, vojenský. Z toho tady máme 3 tanky. Máme tady Jacksona, našeho Shermana, a máme tank šefí M24, což je taková novinka a vzácnost tady v České republice. Extrémně vzácný GMC, dělenský vůz. To je speciál, který je v současné době na celém světě dochovaných jenom 8 kusů a vlastně funguje jako pojízdný díl, je vybavený soustruhem, vrtačkou, agregátem, je plně funkční.
1: Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra a později eurokomisaře Vladimíra Špidly zahájili na svátek práce veřejný sběr podpisů pro založení nové sociálně demokratické strany. Důvodem pro vznik nové sociální demokracie, jak Špidla řekl, je sociální nespravedlnost ve společnosti.
3: Základní důvod a motiv je jednoduchý. Společnost, která se dospěla po roku 89 až sem, je společnost, která je nespravedlivá a která velkému množství lidí bere jakoukoliv naději na slušný a naplněný život. A to prostě dobře není. A aby se cokoliv změnilo, aby se společnost mohla změnit, vyžaduje to politické úsilí.
1: Budoucí nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Ruská ekonomika klesá a Kreml to přiznává. Mluvčí Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že ruské vedení pokles HDP předem očekávalo a že se o něm hovořilo již před několika týdny na ekonomické poradě u prezidenta Vladimíra Putina. Hospodářský propad tak Kreml nepřekvapil. Americký prezident Donald Trump uvedl, že není spokojen s nejnovějším iránským návrhem na řešení konfliktu a zároveň dodal, že jednání pokračují telefonicky. Informovala o tom agentura Reuters, ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem aktuálně panuje příměří a rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné. Na střídačku extraligových hokejistů Olomouce se vrací Petr Fiala, 66-letý kouč, který Hanáky vedl v letech 2007 až 2014, nahrazuje Roberta Petrovického, jenž po sezóně zamířil do Českých Budějovic.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čeká nás teplý víkend, v sobotu skoro jasno nebo jasno, teploty mezi 22 až 26 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
2: Rozlačuje si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
3: Neluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
2: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legendárních kultovních kapel. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: Za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Praze prošel pochod proti fašismu. Pražská ODS oprašuje koalici Spolu a Trump zvyšuje cla na automobily. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Centrem Prahy odpoledne prošlo přes 1000 lidí v prvomájovém pochodu proti fašismu. Průvod vyšel zhruba půl hodiny popolední ze Střeleckého ostrova. Trasa vedla přes Národní třídu či Jungmanovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov, kde pochod odpoledne skončil v Nádražní ulici. Na akci dohlížela policie i antikonfliktní týmy. Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb s TOP 09 v koalici Spolu. KDU-ČSL, která v koalici byla před 4 lety, se dosud nepřipojila. Společným kandidátem na primátora bude starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Ten k tomu říká.
2: My jsme to nabídli všem stranám, lidovci nám zatím oficiálně neoznámili, že se dohodli s jinou stranou, oznámili nám, že se dohadují. Asi si myslím, že by bylo správně, aby nám to formálně sdělili. Protože si myslím, že vlastně Spolu nebylo nikdy o funkcích, nikdy nebylo o tom, kdokolik má, proto jsme prostě jako vlastně ten seniorní partner nabídli všem stranám prostě stejný pozice, jako byli před 4 lety. To mi připadá prostě, že je fér a uvidíme, jestli nás lidovci navštíví nebo doplní či nedoplní. Myslím si spíš, že budou chtít být s Prahou sobě, ale vlastně politika není prostě o počtu funkcí, ale o tom, že jsme vytvořili prostě nějaký tým a v tom týmu jedeme dál.
1: Vážně nemocné seniorce, která žije v plzeňském domově se zvláštním režimem, opakovaně chyběly léky na ředění krve. Řekla to její dcera a zároveň zdravotnice. Ta na problémy upozorňovala personál i ředitele zařízení. Podle zjištění novinek nejde o jediný případ. Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS-kami o dopravním přestupku s oznámením, že je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz vyzývající k vyplnění údajů, jimiž se podvodníkům otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25%. Informoval o tom na své sociální síti. Důvodem je podle něj to, že Evropská unie neplní sjednanou obchodní dohodu. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě titulu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čeká nás slunečný víkend. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit. Ví

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Plzni začaly slavnosti svobody a Špidla sbírá podpisy pro novou stranu a hokejisté Olomouce mají staronového kouče. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Mší za válečné veterány v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni odstartoval první den slavností svobody. Do prvního rána se také probudili příslušníci klubu vojenské historie, kteří v sadovém okruhu či v parku za obchodním centrem Plaza postavili své autentické dobové kempy. Pavel Rogl z klubu vojenské historie 16. obrněné divize říká, co jejich klub v kempu nabízí.
2: Máme tady 190 lidí v tom dobovém historickém kempu vojenském. Máme tady 70 kusů techniky, historický, vojenský. Z toho tady máme 3 tanky. Máme tady Jacksona, našeho Shermana, a máme tank Šefí M24, což je taková novinka a vzácnost tady v České republice. Extrémně vzácný GMC, dělenský vůz. To je speciál, který je v současné době na celém světě dochovaných jenom 8 kusů a vlastně funguje jako pojízdný díl, je vybavený soustruhem, vrtačkou, agregátem, je plně funkční.
1: Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra a později eurokomisaře Vladimíra Špidly zahájili na svátek práce veřejný sběr podpisů pro založení nové sociálně demokratické strany. Důvodem pro vznik nové sociální demokracie, jak Špidla řekl, je sociální nespravedlnost ve společnosti.
3: Základní důvod a motiv je jednoduchý. Společnost, která se dospěla po roku 89 až sem, je společnost, která je nespravedlivá a která velkému množství lidí bere jakoukoliv naději na slušný a naplněný život. A to prostě dobře není. A aby se cokoliv změnilo, aby se společnost mohla změnit, vyžaduje to politické úsilí.
1: Budoucí nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Ruská ekonomika klesá a Kreml to přiznává. Mluvčí Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že ruské vedení pokles HDP předem očekávalo a že se o něm hovořilo již před několika týdny na ekonomické poradě u prezidenta Vladimíra Putina. Hospodářský propad tak Kreml nepřekvapil. Americký prezident Donald Trump uvedl, že není spokojen s nejnovějším iránským návrhem na řešení konfliktu a zároveň dodal, že jednání pokračují telefonicky. Informovala o tom agentura Reuters, ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem aktuálně panuje příměří a rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné. Na střídačku extraligových hokejistů Olomouce se vrací Petr Fiala, 66-letý kouč, který Hanáky vedl v letech 2007 až 2014, nahrazuje Roberta Petrovického, jenž po sezóně zamířil do Českých Budějovic.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čeká nás teplý víkend, v sobotu skoro jasno nebo jasno, teploty mezi 22 až 26 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V Praze prošel pochod proti fašismu. Pražská ODS oprašuje koalici Spolu a Trump zvyšuje cla na automobily. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Centrem Prahy odpoledne prošlo přes 1000 lidí v prvomájovém pochodu proti fašismu. Průvod vyšel zhruba půl hodiny popolední ze Střeleckého ostrova. Trasa vedla přes Národní třídu či Jungmanovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov, kde pochod odpoledne skončil v Nádražní ulici. Na akci dohlížela policie i antikonfliktní týmy. Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb s TOP 09 v koalici Spolu. KDU-ČSL, která v koalici byla před 4 lety, se dosud nepřipojila. Společným kandidátem na primátora bude starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Ten k tomu říká.
2: Tak my jsme to nabídli všem stranám, lidovci nám zatím oficiálně neoznámili, že se dohodli s jinou stranou, oznámili nám, že se dohadují. Asi si myslím, že by bylo správně, aby nám to formálně sdělili. Protože si myslím, že vlastně Spolu nebylo nikdy o funkcích, nikdy nebylo o tom, kdokolik má, proto jsme prostě jako vlastně ten seniorní partner nabídli všem stranám prostě stejný pozice, jako byli při 4 lety. To mi připadá prostě, že je fér a uvidíme, jestli nás lidovci navštíví nebo doplní či nedoplní. Myslím si spíš, že budou chtít být s Prahou sobě, ale vlastně politika není prostě o počtu funkcí, ale o tom, že jsme vytvořili prostě nějaký tým a v tom týmu jedeme dál.
1: Vážně nemocné seniorce, která žije v plzeňském domově se zvláštním režimem, opakovaně chyběly léky na ředění krve. Řekla to její dcera a zároveň zdravotnice. Ta na problémy upozorňovala personál i ředitele zařízení. Podle zjištění novinek nejde o jediný případ. Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS-kami o dopravním přestupku s oznámením, že je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz vyzývající k vyplnění údajů, jimiž se podvodníkům otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25%. Informoval o tom na své sociální síti. Důvodem je podle něj to, že Evropská unie neplní sjednanou obchodní dohodu. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě titulu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čeká nás slunečný víkend. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1. Frekvence

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní sobotní zprávy má pro vás připravené na Frekvenci 1 Kateřina Vavřínová. Hezkou sobotu vám všem.
2: Je to tak, pěkné ráno. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za víc než půl století. Trump tvrdí, že nepřátelské akce v Iránu skončily a komplikace hlásí D4 a Pražský okruh. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Oznámil to v pátek Český hydrometeorologický ústav na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Hradec Králové podpořil zachování regionálních televizních a rozhlasových studií. Zachování současného modelu veřejnoprávních médií otevřeně hájí i městské kulturní společnosti.
3: Nesouhlas s jakýmikoliv opatřeními, která by mohla ohrozit nebo omezit fungování regionálních studií, vyjádřili zdejší radní. Regionální vysílání podpořila i Hradecká divadla a Filharmonie. K návrhu zákona o veřejnoprávních médiích vydali tyto kulturní instituce společné prohlášení. V něm vzkazují, že jsou připraveni jakkoliv podpořit úsilí kolegů z veřejnoprávních médií o zvrácení dosavadního neblahého vývoje. O usnesení, které hradečtí radní přijali, má vládu informovat primátorka Pavlína Springrová. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na dnešek agentura AFP. Podle agentury šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet 60-denní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí. Českou hokejovou reprezentaci dnes čeká velmi těžká prověrka. Na českých hrách Fortuna Hockey Games vyzvou Švédsko. Od 16 hodin se tak v Českých Budějovicích na turnaji Eurohockey Tour utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finy 3-2, Švédsko deklasovali Švýcary 8-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Čeká nás opět slunečný den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na horách pak naměříme teploty kolem 17.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z Pražského okruhu a D4.
4: Dopravní nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1. Na 18. kilometru havarovala dvě nákladní auta. Místo je s opatrností průjezdné pouze jedním místním pruhem. A pozor si dejte na dálnici D4. Na 41. kilometru ve směru na Strakonice srazil osobní auto zvěř. Na místě je policie. Aktuálně je provoz plynulý a nikde se nezdržíte. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Posloucháte Frekvenci 1, teď už má slovo Petr Wagner.
1: Krásné víkendové ráno vám všem. Dneska máme 2. května. Za okny to vypadá, že by se mohla rýsovat krásná slunečná sobota. Ovšem přesnější, jaksi teploty, stupně a počasí si řekneme za malou chvíli na Frekvenci 1. Nebude chybět ani rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Je toho spousta. Začneme muzikou J-Lo a Pitbull a za chvilku PH. Příjemný poslech.
2: Pěkné ráno.

0: 6 minut, tohle je víkendové ráno na Frekvenci 1, krásnou a pohodovou sobotu 2. května vám všem přeje Petr Wagner. Po včerejším svátku práce a po líbajícím dni na 1. máje už takový ten klasický víkend, klasická sobota. Ta dnešní ale opět s jinou skvělou muzikou Frekvence 1. Za malou chvíli David Guetta, Sia, Beautiful People, Tomáš Klusnina nebo Taylor Swift. No a už je pro vás také připravena tradiční ranní rubrika Honzy Krause a blondýny. Otázka asi určitě, co v ní? A podíváme se společně na ohrožená zvířata. Teď nově tam přibyly dva druhy, které, to už vám prozradí Honza Kraus v rubrice. No a pozor, v téhleté hodině víkendového sobotního rána se také dozvíte, že v Řecku se řekli dost, míněno politici. No a 251 krásných pláží bude bez lehátek a slunečníků. Proč takový krok řecké vlády před turistickou sezónou, co tím sledují, prozradím. Tak držte vlnu a hezkou sobotu s Frekvencí 1.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Dubnová mateří douška se vstupenkou do parku Miraculum právě v prodeji. Využít ji můžeš třeba na první festival mateří doušky. Budou to 3 dny super zábavy v parku Miraculum od 1. do 3. května. To bude jízda. Více na mateřidouška.cz. Dubnová mateří douška s dárkem právě v prodeji.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, ní s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dáci tiše vzlétnou, jen

0: Krátce kolem půl sedmé hraje vaše rádio Frekvence 1 v sobotním ranním víkendu. Za malou chvíli se společně taky podíváme na další ohrožená zvířata. Teď jsou tam další dva nové druhy, které přibyly na seznam ohrožených zvířat. Které to jsou? Jaké druhy? A co na tohle to všechno říká Honza Kraus? To vám prozradí ve své rubrice Víkendového rána už za malou chvíli. Protože je tady půl sedmá a přednost mají zprávy Frekvence 1.
1: Pěkné ráno. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude v neděli poprvé od nástupu do čela nynější vlády jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Arménii. Babiš to řekl webu iDnes.cz. Téma jednání ale neupřesnil. Do konce letoška by měl v Česku vzniknout portál s informacemi o přístupnosti volebních místností lidem s handicapem. Do konce příštího roku má začít fungovat jednotné kontaktní místo pro objednání asistence při cestě vlakem. Počítá s tím Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením do roku 2030, který schválila tento týden vláda. V Lázních Lib Verda na Liberecku skončila po dvou letech stavba repliky dvoukřídlé kolonády s pitnou síní Kristiánova pramene. Nahrazení dožilé stavby z poloviny 19. století si vyžádalo zhruba 30 milionů korun.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Opatrní buďte po nehodě na Pražském okruhu.
3: S překážkou počítejte na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně k dálnici D1. Na 18. kilometru stojí odstavená dvě nákladní auta po dopravní nehodě, která blokují pravý jízdní pruh. A s dopravním omezením musí počítat řidiči, kteří pojedou po dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň. Mezi 28. a 30. kilometrem probíhá do dnešních 12 hodin oprava vozovky a provoz je veden pouze jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petrá.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Tučňák císařský a lachtan antarktický jsou oficiálně ohroženými druhy. Co vy na to?
2: No asi jo, no, tak ať je zachrání nějakým způsobem, nebo jim pomůžou.
1: Dobře.
2: U těch zvířat to je taková oblast ekologická, která je relativně důvěryhodná, protože ty počty si dají sledovat a je vidět ten úbytek nebo ten stav a podobně. No tak pokud to říkají, tak to tak s velkou pravděpodobností bude. Někdy se dá udělat něco pro to, aby se to zlepšilo, i když někdy ne.
1: Prý tam je problém s tím tání mořského ledu, no, tady píšu.
2: To nevím, protože podle asi 50% ekologických prognóz, takzvaných alarmistů, jak se jim říká, těm ekologům šíleným, už dneska jsme měli být dávno na Antarktidě bez sněhu.
1: Jo, ale ono se to zlepšuje. Já jsem začala číst pozitivní zprávy.
2: Místo léku,
1: čtu pozitivní zprávy a tam psali, že ozonová díra se
2: ano,
1: zmenšila.
2: Ano, to je pravda, ale o tom se málo píše, no. Alarmistům to nevyhovuje.
1: Já si úplně nejsem, jestli to jsou pravdivé zprávy. A
2: to je jedno,
1: co?
2: Ale jsou pozitivní, no, nechažte si to.
1: Nechci ale, si to kazit, ano.
2: Ale malo je řada dneska vědců, který mají vážné výhrady ke všem těm ekologickým tezím i politikám. Ne ke všem, ale k řadě z nich, protože vlastně Amerika s Trumpem to eliminovala, úplně teda, možná už úplně na druhou stranu zase, ale doteďka to nešlo, protože by vás jaksi eliminovali z těch vědeckých kruhů, jakože kážete nedovoleně, jste kacíř, tmář, no a vždycky dodávali tu větu, jestli jste si všimla, jak je jednoznačně vědecky podložené. Ve vědě jednoznačný není nikdy skoro nic, jo. A druhá věc už vůbec ne v ekologii, teda.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Tak a dost. Přesně takhle si to totiž řekli v Řecku Řekové. Celkem 251 řeckých pláží bude v nadcházející sezóně bez lehátek a bez slunečníků. Ano, tamní řecké úřady chtějí jaksi tímto opatřením přispět k ochraně životního prostředí a upozorňují na to, že pláže jsou mnohdy habitatem některých rostlin nebo živočichů. Patří mezi ně i třeba karety obrovské, to jsou ty velikánské želvy, taky tulení středomořští a spoustu dalších zvířat. Řecká vláda chce tímhletím krokem jaksi zasáhnout proti masovému cestovnímu ruchu, který má na pobřežní lokality v Řecku negativní vliv. A to si řeknete, že Řekové jsou živi z turismu. Takže všechno sebou, až pojedete do Řecka na dovolenou, lehátka, nafukovací slunečníky taky, všechno do letadla si zbalte. Jo, a nezapomeňte ještě taky, abyste si vzali řízek mezi dva chleby.

Frekvence 1, co dalšího za muziku? Máme rozhodně co nabídnout, konkrétně. Jasně, tohle jsou OMD. A nebo z české muziky Xinlix, Olga Lounová, kdysi dávno ještě pár. Vždyť víš, co chci. Já vím,

0: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, zprávy přináší opět Kateřina Vavřínová na Frekvenci 1. Vám všem hezkou sobotu.
2: Krásné ráno, lidem s handicapem se má usnadnit přístup k volbám. Hudvínek slaví sté narozeniny a pozor dejte na Pražském okruhu směrem k D1. Do konce letoška by měl v Česku vzniknout portál s informacemi o přístupnosti volebních místností lidem s handicapem. Do konce příštího roku má začít fungovat jednotné kontaktní místo pro objednání asistence při cestě vlakem. Všechny úřady a instituce budou muset na webu informovat o přístupnosti svých budov. Počítá s tím Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením do roku 2030. Ten schválila tento týden vláda. Dvě výstavy, jedna v Západočeském muzeu a druhá venkovní v Sadovém okruhu, připomenou v Plzni sté výročí vzniku loutky Hudvínka. Poprvé se objevil po boku o zhruba 6 let staršího Spejbla 2. května 1926. Hudvínka i jeho duchovního otce, loutkaře Josefa Skupu, v Plzni připomene taky červnový mezinárodní loutkařský festival Skupova Plzeň. Oslavy ale chystá i divadlo Spejbla a Hudvínka. To dnes uvede premiéru kabaretu Hurweis. Více k oslavám řekl umělecký šéf divadla David Janošek.
3: Součástí toho Hurvínkova roku, jak my říkáme, protože je to sice 2. května, ale ty oslavy probíhají celý rok, je třeba zrovna otevření právě této expozice venkovní vernisáže, venkovní výstavy, která probíhá před divadlem Spejbla a Hurvínka na ulici Davidské. Budeme křtít novou minci pamětní, kterou vydáváme, novou knihu. Teďka vešel do kin Hurvínkova cesta do Tramtárie, film nebo naše představení, které je sfilmované, takže já myslím, že těch dárečků je v průběhu celého roku spousta.
2: Americký prezident Donald Trump rozšířil sankce proti kubánské vládě. Uvedla to v noci na dnešek agentura Reuters, která se odvolává na nejmenovaného představitele Bílého domu. Spojené státy již v lednu uvalily na karibský ostrov ropné embargo, které výrazně prohloubilo tamní ekonomickou krizi. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez nová opatření důrazně odmítl. V první fotbalové lize dnes začíná nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě trofeje. Zápas na stadionu Slovanu začne v 18 hodin.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: I dnes bude opět slunečno, obloha bude jasná nebo skoro jasná. Na denní maxima vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 17.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: A po 7. hodině míříme na dálnice.
5: S překážkou počítíte na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně k dálnici D1. Na 18. kilometru stojí odstavená dvě nákladní auta po dopravní nehodě, která blokují pravý jízdní pruh. A s dopravním omezením musí počítat řidiči, kteří pojedou po dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň. Mezi 28. 30. kilometrem probíhá do dnešních 12 hodin oprava vozovky a provoz je veden pouze jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Tak to byly zprávy, posloucháte ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Hezky dobré jitro vám a všem příjemné vstávání nebo cestování ve společnosti té nejlepší muziky i po 7. Skupina Team, Amy McDonald nebo OMD na Frekvenci 1 hezkou sobotu.

0: 12 minut, tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je taky sobotní ranní víkend s datem 2. května. Mějte bezváráno ve společnosti pochopitelně dalších hudebních hvězd a skvělé muziky, jako třeba Leony, Xindl X, Olga Lounová nebo Aerosmith a Crazy. No a nejenom tohle vám nabídnu k poslechu, ale taky náš rádiový web www.frekvence1.cz. Jenom tady totiž najdete zdarma k poslechu všechny rozhovory se zajímavými hosty. Jako třeba s dramaturgyní divadla Spejbla Hurvínka Denisou Kirchnerovou, ta nám v rozhovoru třeba prozradila, kde je první originál Hurvínka.
1: Nevíme.
2: Nevíte.
1: Nevíme. My jsme se to snažili i vypátrat. Vlastně s podivem, že v tom archívu toho divadla, v tom fundusu, ty úplně původní loutky nezůstaly. Teď se traduje, že nějaký z těch původních, ono nebyl jenom jeden pár, bylo jich víc, i když prostě paní Skupová musela odezvat gestapu pár z Pejbla s Hudníkem, tak samozřejmě byly ještě dva další, tři další, kteří se jako poschovávali. Něco by mělo mít muzeum v Plzni, něco muzeum v Chebu, něco muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, něco by mělo být v soukromých sbírkách. A nám se podařilo vlastně loni koupit takový pár jako z okruhu dílny Gustava Noska. Možná to byly i jako přímo hrací loutky, vypadá to tak. Takže teďka máme opravdu z těch 30. let taky pár, ale v tom archivu, navíc se archiv rušil někdy v 80. letech a pak se divadlo navíc i stěhovalo do Davis, tak nevím, jestli třeba nějaký loutky, ale asi už v té době tam ani nebyly. Je to zajímavé, že se prostě jako v tom fundusu nedochovaly úplně ty původní. Takže máme teďka interní takovou výstavu, která doprovází tady všechny ty oslavy a bude tam tady ten pár vystaven, ale získali jsme ho až teď.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: 7 hodin, 30 minut, čili půl osmá na spadnutí na frekvenci 1. Dneska máme sobotu 2. května, svátek mají Zikmundové, Lišky Ryšavý. Tak všechno nejlepší, kucí. No a co takhle nechat si za sebe zaplatit, zacvakat třeba slunečník na zahradu, bazén, nebo sedací soupravu, výzdobu na zahradu, co? Tak tohle všechno umí jenom naše rádio frekvence 1, protože za vás platíme vaše účty. Jestli si chcete nechat taky za sebe zaplatit cokoliv, tak dobře, poslouchejte Ranní víkend, podrobnosti vám prozradím za malou chvíli. Teď další aktuální podrobnosti ve zprávách Frekvence 1 o půl osmé.
1: Hezké ráno. Za první tři měsíce roku 2026 v Česku na trhu přibylo podle studie 13 977 podnikatelů, což bylo o 78% víc než v prvním čtvrtletí loňského roku. Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5 000 během příštích 6 až 12 měsíců. Napsala to agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. Pražské planetárium otevře v úterý 5. května novou stálou expozici věnovanou meteoritům. Vystaví i několik vzácných kusů. Některé z meteoritů si budou moci návštěvníci osahat a potěškat. České tiskové kanceláři to řekla mluvčí planetária Anna Chvátalová.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehodu šetří na Pražském okruhu, projedete bez zdržení.
3: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru v dálnici D1. Kolona se netvoří, projíždět s opatrností, jinak jsou dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

7 hodin 44 minut. No a právě naše rádiofrekvence jedná vám posluchačům dává tu možnost, že za vás zaplatíme vaše účty. Co si koupíte, my jednoduše na Frekvenci 1 proplatíme. Není to žádný sen, ale opravdu skutečnost, protože za vás stále platíme vaše účty, vaši útratu. No a teď, co je potřeba pro to udělat? Stačí, když k nám do rádia pošlete jakoukoliv vaši účtenku, doklad o zaplacení. Nemusíte poštou, ale stačí přes online formulář, který právě najdete na našich webových stránkách frekvence1.cz v sekci Platíme vaše účty. No a pokud padne volba právě na vás, zavolá vám náš ranní nebo odpolední tým Rádia Frekvence 1 s otázkou, které rádio platí za vás, tak správná odpověď, ta jediná možná zní, platíme za vás denně i odpoledne, večer. Prostě Rádio Frekvence 1 za vás platí vaše účty a ještě vám dává zdarma tu nejlepší muziku. Třeba za chvilku Cyril, Michal Hrůza anebo Sting, Fields of Gold na Frekvenci 1.

0: Tak přesně takhle vám hraje vaše ranní frekvence 1. Hrát budeme dál další skvělou muziku. Skupina Jelen, až se hodiny zastaví a udeří v 7, tak čekejte jejich muziku. Taky bude Katy Perry. Jedna líbačka, která proběhla včera pod rozkvetlou třešní, višní, meruňkovicí a dalšími stromy. A nebo legendární uskupení Sugar Babes. Taky vás čeká i rubrika Honzy Krause společně s Blondínou, co v ní prozradím, ale až po 8. hodině.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přináší Kateřina Vavřínová v sobotním ráno z datem 2. května. Hezké, dobré jitro na frekvenci 1.
3: Krásné ráno. Systém přijímaček na střední školy by se mohl změnit. Dobrovolníci z drony v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat před sekačkami a porouchané auto překáží na D11 směrem na Prahu. Systém jednotných přijímacích zkoušek na střední školy by se mohl změnit. Nevyloučil to šéf rezortu školství Robert Plaga. Jak píší Novinky.cz, žáci by nejprve psali testy z matematiky a češtiny a teprve z výsledky v ruce se rozhodnou, na které střední školy si podají přihlášku. Nový systém by mohl fungovat v roce 2028. Chrudim chce pokrýt široké okolí rychlostními radary. Ty jsou zatím v regionu spíše výjimkou.
4: Zatímco mnohé obce zvažují zrušení měření, pokud projde vládní snaha převést výnosy z pokut od obcí na stát, tady už radní schválili vyhlášení soutěže, která umožní během 3 let rozmístit stacionární měřiče rychlosti hned na 11 místech. Pod drobnohled silničních radarů tak spadnou Rabštejnská Lhota, Tuněchody, Nová Ves, Kočí, Čenkovice, Sobě, Tuchy, Lukavice nebo Bílany a v Kostelci u Heřmanova městce budou hned 2 zařízení. Samotné Chrudimi se ale počet měřených míst nezvýší. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, která ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat. České tiskové kanceláři to řekl zakládající člen spolku SOS Srnčata ohrožená sekačkami Brněnsko Daniel Tománek. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem se stavě vyhráli v Utahu 5-1 a postoupili do druhého kola playoff NHL. Karel Vejmelka inkasoval 4x z 25 střel.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Nejtepleji je teď po ránu v Brně se 7 stupni, sobota bude slunečná, čeká nás jasná nebo skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty budou mezi 22 až 26 stupni, na horách naměříme 17 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Stále počítejte s komplikacemi na Pražském okruhu a D11.
6: Dopravní nehoda 2 nákladních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. V místě je uzavřený pravý jízdní pruh, počítejte s pomalejším provozem. Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 60. kilometru ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: Přehled zprávy za námi, teď už má slovo opět kolega Petr Wagner.
0: Hezké dobré jitro, příjemný poslech ve víkendovém sobotním ránu na Frekvenci 1, kde se dozvíte, které letiště vůbec jako první na světě začalo používat humanoidní roboty. Taky vás čeká rubrika Honzy, Krause a Blondýno. Ještě neprozradím, co v ní za malou chvíli podrobnosti, ale hlavně muzika. Skupina Jelen, Atomic Kitten anebo Pet Shop Boys teď v úvodu po 8. hodině raní. Hezké ráno.
3: Příjemné ráno.

0: 8 hodin, 14 minut, jenom minutka nás dělí od 8:45. Tohle je víkendové ráno na frekvenci 1. Krásnou a hlavně pohodovou sobotu 2. května vám všem přeje Petr Wagner. Po včerejším svátku práce a líbajícím se dni na 1. máje už opět klasický víkend, ten dnešní ranní opět s další skvělou porcí muziky, jako třeba Anaka, Katy Perry anebo Sasha, I Believe. A pro vás připravená taky rubrika Honzy Krause a Blondýny, co v ní? Záchranná vesta z potopeného Titaniku i s autogramem se prý vydražila za nějakých 19 milionů. Co na to milovník lodního cestování Honza Kraus, to vám prozradí v rubrice už krátce po 9:30. No a v této hodině víkendového sobotního rána se také dozvíte, jaké první aerolinky na světě nasadily ve zkušebním provozu humanoidní roboty na letišti. Co to přineslo, co od toho očekávali a jak to celé skončilo, řeknu více. Tak držte vlnu s víkendovou frekvencí 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: 10 minut už je připravená rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Tentokrát na téma záchranná vesta z potopeného Titaniku i s autogramem se vydražila za 19 milionů. Co na to milovník lodního cestování Honza Kraus, to vám prozradí už za minutku, protože přednost mají zprávy o 8:30 na Frekvenci 1.
1: Dobré ráno, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO bude v neděli poprvé od nástupu do čela nynější vlády jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Arménii. Babiš to řekl webu iDnes.cz, téma jednání ale neupřesnil. Zájem o běžecké závody podle pořadatelů výrazně roste. V posledních několika letech se dostal na úroveň před COVID-19 a závodníků dál přibývá. Pořadatelé závodu to řekli u příležitosti nedělního pražského maratonu, kterého se zúčastní 11 000 běžců. Kvalifikaci na sprint Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Druhý byl Andrea Kimi Antonelli, třetí skončil Oscar Piastri.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Ivona z ředitelství silnic a dálnic ví, jak to aktuálně vypadá v provozu.
3: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. V místě je uzavřený pravý jízdní pruh, počítejte s pomalejším provozem. Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 60. kilometru ve směru na Prahu. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Záchranná vesta z Titaniku s podpisem přeživší nositelky se vydražila za téměř 19 milionů. Co vy na to?
2: Fake. Buď ta zpráva, nebo ta...
1: Že ta ženská nepřežila.
2: Nepřežila. To podpis ještě, to je mokrý, jo.
1: Přesně. Ne, ten Titanic je fascinující, myslím si, že jako bude na pořád. Že to
2: no to bude na pořád.
1: Naprosto nepřekonatelné.
2: Tak ono, když si někde, vždycky jsou takové statistiky, že si, že jo, můžete koupit, dostat, získat úlomek Ježíšova kříže. Aha. A no, občas vyjde takový přehled, kolik těch křížů by bylo. Jsou tisíce křížů, který se vlastně ukázali.
1: To jo, no.
2: No a tak dále, takže tohle je stejný, Titanic taky. To jsou takový jaksi symboly, který se dobře prodávají.
1: Jo, takhle, jakože bylo vydraženo tolik vest, to že kdyby tolik vest měli, tak no, přežili všichni.
2: No, takže jelo 30 tisíc lidí Titanicem a tak. No, to jsou tyhle ty. Ale jako já nemůžu to popřít, že jo, ale jenom tak první, co mě, vždycky je to zajímavý, to mám nějak vrozený, vždycky ta první myšlenka, kterou mám, je skeptická. Mm-hmm. A mně se to zatím celý život vyplácí, no. Než být nadšený optimista, který pak slzí někde v koupě.
1: Takže vy si prostě ten malíček Jana Nepomuckýho nekoupíte.
2: Ne, já nechci mít podezření, že to není od původního Honzy. A chtěl bych to jako vidět. A že mi k tomu dá někdo certifikát z Benešova třeba, aha, nebo tak, to mě neuklidňuje. Jako, no.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 8 hodin 44 minut a jak se říká, pokrok nezastavíš. Humanoidní roboti už nejsou jenom takovou hudbou budoucnosti, třeba aerolinky Japan Airlines. Právě humanoidní roboty plánují nasadit ve zkušebním provozu na tokijském letišti Haneda ještě před startem letní sezóny. Tady nově třeba pomůžou s nakládáním a vykládáním zavazadel. A co je zajímavé, místo přestávek na obědy budou mít humanoidní roboti pauzy pouze na dobití baterií. Trošičku mi to připomíná takovou tu krásnou historku, jak robot vejde do baru, sedne si, přijde barman a říká, roboty neobsluhujeme. A robot odpoví, jednou budete.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

Rádio Frekvence 1, hudební rádio Frekvence 1, které vám bude servírovat tu nejlepší muziku a další hudební hvězdy i hodině příští na Frekvenci 1 ve víkendovém ránu. Co konkrétně můžu napovědět? Čmelák, jasně, proč ne, dneska teploty až 26 stupňů, podrobnosti si řekneme ve zprávách, tak proč ne zrovna čmeláka?

0: Out Musica někam na zahradu k tomu dnešnímu slunění, anebo Coldplay. Taky sázka na jistotu. Pochopitelně mnohem víc toho na vás čeká, ale až po deváté.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty přináší na Frekvenci 1 Kateřina Vavřínová vám všem hezkou sobotu.
2: Pěkné ráno, začátek jara v Česku byl nejsušší za víc než půl století. Legendární Hurvínek slaví stovku a pozor dejte na D1 a D11. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Oznámil to v pátek Český hydrometeorologický ústav na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Dvě výstavy, jedna v Západočeském muzeu a druhá venkovní v Sadovém okruhu, připomenou v Plzni sté výročí vzniku loutky Hurvínka. Poprvé se objevil po boku o zhruba 6 let staršího Spejbla 2. května v roce 1926. Hurvínka i jeho duchovního otce, loutkaře Josefa Skupu, v Plzni připomene taky červnový mezinárodní loutkařský festival Skupova Plzeň. Oslavy ale chystá i divadlo Spejbla a Hurvínka. To dnes uvede premiéru kabaretu Hurvajs. Více k oslavám řekl umělecký šéf divadla David Janošek.
3: Součástí toho Hurvínkova roku, jak my říkáme, protože je to sice 2. května, ale ty oslavy probíhají celý rok, je třeba zrovna otevření právě této expozice venkovní vernisáže, venkovní výstavy, která probíhá před divadlem Spejbla Hurvínka na ulici Davidské. Budeme křtít novou minci pamětní, kterou vydáváme, novou knihu. Teďka vešel do kin Hurvínkova cesta do Tramtárie, film nebo naše představení, které je sfilmované, takže já myslím, že těch dárečků je v průběhu celého roku spousta.
2: Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny vyhlašuje. Italský tenista Jannik Sinner porazil v semifinále v Madridu Artura Filse 6-2-6-4 a jako třetí hráč historie postoupil do finále na 5 turnajích Masters v řadě. Jednička světového žebříčku se navíc v neděli může stát prvním, kdo na akcích elitní kategorie získá 5 titulů za sebou. 5 finálových účastí na Masters v řadě dosud měli na kontě jen Rafael Nadal a Novak Djokovic. 5 trofejí ale získat nedokázali.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Čeká nás opět slunečný den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme denní maxima kolem 17.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor dejte na D1 na 253. kilometru směrem na Brno kvůli údržbě a opravě svislých značek. Komplikace stále hlásí i z Pražského okruhu.
4: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. V místě je uzavřený pravý jízdní pruh, počítejte s pomalejším provozem. Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 60. kilometru ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Právě jsou u konce, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 vám už teď nabídne kolega Petr Wagner.
0: Hezké dobré ráno, příjemný poslech vám všem při víkendové Frekvenci 1 a kromě tohohle všechno, co jsme zmínili, také nepřijdete ani o rubriku Cože. Pánové už jsou nachystaní, ale pojďme nejdříve za tou muzikou. Divoký byl a Čmelák. Hezkou sobotu.
2: Pěkné ráno.
1: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

0: 9 hodin, k tomu 17 minut, máte v uších ranní víkend na frekvenci 1, sobotní víkendové ráno, no a tohle je také vaše, naše rádiová poradna zkušených profesorů. Suchánek, kolečko, hír.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Koupil jsem si chytrý hodinky a teď mi pořád říkají, že mám chodit. V mém věku už je ale úspěch, i když jen vstanu z postele. A za to žádná srdíčka nejsou. Adam 74 Olomouc.
3: Tak Adam by chtěl sbírat srdíčka ještě.
2: Ale jaký myslí srdíčka? Protože na těch hodinkách srdíčka je, podle mě to ukazuje tep, že jo? Když se nezbírá srdíčka, tak mu asi už nejde jako budík.
3: No takhle, on, no a nebo to je to srdí, jako tam je to srdce, když to jako už máš fakt jako vysoký tlak nebo něco a on si chudák, ten pan Adam myslí, že sbírá, že by chtěl sbírat srdíčka, ty hodinky mu signalizují, že opravdu už to není dobrý.
2: A tomu možná nesignalizují, že má chodit, ale že má jít doktora.
3: No ne, tomu blik, no jasně, jasně.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
6: Dubnová mateří douška se vstupenkou do parku Miraculum právě v prodeji. Využitý můžeš třeba na první festival mateří doušky. Budou to 3 dny super zábavy v parku Miraculum od 1. do 3. května. To bude jízda. Více na mateřidouška.cz. Dubnová mateří douška s dárkem právě v prodeji.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: S datem 2. května v plném proudu přiblížila se nám půl desátá. Za malou chvíli opět další porce muziky. Marek Ztracený, Imagine Dragons nebo Culture Beats. A co třeba výlet lodí? Dlouhý vodní kanál, nádherná lodní výšťka lodí. Stačí jenom navštívit lodní kanál, který se znovu otevřel, prodloužil se, je na Moravě. Podrobnosti vám ve víkendovém ránu prozradím už za malou chvíli, protože přednost mají... Ano, zprávy o půl desáté na frekvenci 1.
1: Dobré dopoledne. V prvním čtvrtletí letošního roku v Česku mezi počítačovými hrozbami jednoznačně převládaly kybernetické podvody určené k získání přihlašovacích údajů. Aby útočníci tohoto cíle dosáhli, zneužívali nadále celou řadu známých služeb a společností, například DPD, Facebook nebo O2. Vyplývá to z analýzy společnosti ESET. Írán dnes popravil oběšením dva muže, které obvinil ze špionáže pro izraelskou zpravodajskou službu Mossad. Informují o tom íránská státní média. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny vyhlašuje.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pravý jízdní pruh je po nehodě uzavřený na Pražském okruhu.
3: První nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. V místě je uzavřený pravý jízdní pruh. Zdržení je do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

Rádio Frekvence 1 a taky ranní sobotní víkend v plném proudu a zajímavý tip na výlet, co třeba plavba lodí. Ani nemusíte chodit nebo plout daleko, stačí navštívit Baťův kanál, který se připravuje na přelomovou plavební sezónu. Letošní slavnostní zahájení, které tradičně připadá právě na začátek května, se nese ve znamení historického milníku, a to zprovoznění nové plavební komory Rohatec Sudoměřice. Tak díky tomu se vodní cesta poprvé prodlouží až z Hodonína. No a návštěvníci, nebo pakliže vy, tak budete moci proplout celým úsekem se 14 komorami z Otrokovic na Zlínsku. Myslím si, že to bude perfektní jízda, něco jako Piráti z Karibiku po Česku. Každopádně nejenom na cesty, další proud muziky do vašich uší, Alvaro Soler, Kristýna, anebo Sixpence, None the Richer a Kiss Me na Frekvenci 1.

0: Dubnová mateří douška se vstupenkou do parku Miraculum právě v prodeji. Využít ji můžeš třeba na první festival mateří doušky. Budou to 3 dny super zábavy v parku Miraculum od 1. do 3. května. To bude jízda. Více na mateřidouška.cz. Dubnová mateří douška s dárkem právě v prodeji.
1: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
2: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Agatka Vavřínová, pěkné dopoledne.
5: Krásné dopoledne. Policie našla 2 ze 4 dětí, které utekly z ústavu v Praze 4. V Americe dali stopku zasílání potratové pilulky poštou a porouchané auto překáží na D10 a D11. Policie vypátrala 2 ze 4 dětí, které ve čtvrtek utekly z dětského diagnostického ústavu v Praze 4. Nalezená 14-letá dívka a 13-letý chlapec jsou v pořádku. Po zbývající dívce a chlapci policisté dál pátrají. S největší pravděpodobností se už každý z nich pohybuje sám, uvedla dnes na policejním webu mluvčí Eva Kropáčová. Hradec Králové podpořil zachování regionálních televizních a rozhlasových studií. Zachování současného modelu veřejnoprávních médií otevřeně hájí i městské kulturní společnosti.
6: Nesouhlas s jakýmikoliv opatřeními, která by mohla ohrozit nebo omezit fungování regionálních studií, vyjádřili zdejší radní. Regionální vysílání podpořila i Hradecká divadla a Filharmonie. K návrhu zákona o veřejnoprávních médiích vydali tyto kulturní instituce společné prohlášení. V něm vzkazují, že jsou připraveny jakkoliv podpořit úsilí kolegů z veřejnoprávních médií o zvrácení dosavadního neblahého vývoje. O usnesení, které hradečtí radní přijali, má vládu informovat primátorka Pavlína Springrová. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Americký federální odvolací soud dnes dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky poštou. Informovali o tom v noci na dnešek agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, zejména ve státech, které potraty zakazují. Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně se Švédskem 3-4 v prodloužení a dnes budou hrát o bronz s Lotyšskem od 15 hodin. Švédsko čeká ve finále domácí Slovensko.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Čeká nás opět slunečný den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 17.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Porouchané osobní auto překáží na D10.

0: tak opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1. Teď už jste... Tak, teď už startuje dopoledne s Vrťou Elhotovou.
1: Zase ta moje ruka byla rychlejší, člověče.
2: To nevadí.

0: přátelé, jak můžete dneska vyrazit? Tak v Plzni probíhají už od včerejška slavnosti svobody. Program probíhá v parku za OC Plazou, taky v Křižíkových sadech, v Pobřežní ulici a nebo v areálu Depo 2015. Konvoj of Liberty, tak ta tradiční přehlídka historických vozidel, pojede po Klatovské třídě zítra od 11 hodin. V Lázních Kyselka v Bílině po celý den probíhá tradiční májový jarmark. Vystoupí Pokáč, taky skupina No Name a nebo písničkář Láska. Na jarní grilování a nejlepší burgery můžete vyrazit do Českých Budějovic, a to k nákupnímu centru Čtyři dvory. No tradičně první květnová se sobota patří taky postřižinskému cyklootvíráku, který se dneska jede okolo Polabí. V Mikulově na náměstí od 12 hodin startuje čtvrtý ročník hudebního festivalu a designové trhy plné originální tvorby probíhají až do 17. hodiny na Dolním náměstí v Olomouci. Tak si užijte krásnou sobotu a jsme rádi, že ladíte Frekvenci 1.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

0: A jsem ráda, že i vy nám píšete, kam dneska vyrazit. Ozvala se Dana. Pěkný pozdrav, ráda vás poslouchám vlastně denně. Ještě přidávám akce Jižní Morava, Strážnicko, Kyjovsko, všude krásná vína, výstavy vín. Pěkný májový víkend všem přeje Dana. A ještě přišla jedna zpráva od Dany. Výstavy dnes Petrov u Strážnice a Svatobořice Mistřín. Tak Dano, děkujeme za tip na výlet a máváme z Prahy až na Moravu.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: No a pokud míříte na Moravu nebo kamkoliv jinam, tak vám určitě přijde vhod čerstvé dopravní info.
2: Na dálnici D10 počítejte s 10-minutovým zdržením. Od prvního kilometru ve směru na Turnov se tvoří kolona z důvodu dopravního omezení, kde je uzavřený levý jízdní pruh. Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se došetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. Počítejte s pomalejším provozem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Za volantem opatrně a šťastnou cestu z Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Vám přeje krásné sobotní dopoledne. Přátelé, máme 2. května a kdo slaví narozeniny? Jeden z nejznámějších fotbalistů světa, David Beckham, který se narodil přesně před 51 lety v Anglii. 54. narozeniny má dneska i americký herec a taky filmový producent, známý pod pseudonymem The Rock, Dwayne Johnson. Všechno nejlepší přejeme taky anglické zpěvačce Lily Allen, je 41 let a 71 let má dnes italská módní návrhářka Donatella Versace. U nás slaví zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda své 84. narozeniny. 75 let je taky hudebnímu skladateli Ondřejovi Soukupovi a 57 let má herec Karel Dobrý. No tak vše dobrý přejeme všem oslavencům z Frekvence 1 a jdeme taky na vaše přání. Milá Radko, přeji ti k narozeninám hodně zdraví, štěstí, radosti a splnění všech přání. Ať tě v životě provází úsměv, pohoda a lidé, kteří tě mají rádi, užij si svůj den naplno, tak to napsal Honza. Tak my se přidáváme, Radko, přejeme všechno nejvíc nejlepší a mrkneme ještě do kalendáře. Svátek dneska slaví Zikmund, jméno s německým původem a znamená ochránce vítězství, tak se překládá. Zikmundu je u nás málo, jen kolem 70, tak přejeme všechno nejlepší a hodně štěstí, zdraví a lásky z Frekvence 1 všem dnešním oslavencům.

0: chybět ani skupina Poetika. A nebo taky i já. Teď už ale pojďme na hlavní události.
1: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A Ondra Albrecht, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Starším seniorům by se od příštího roku mohl důchod navyšovat každých 5 let o 500 korun. Velrybu Timmy vyproštěnou z Mělčiny se podařilo vypustit do Severního moře. A zdržíte se na silnici 6 ve směru na Karlovy Vary, kde je převrácený kamion. Lidem po 80 by se od příštího roku mohl každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Zvedl by se tak v 80, 85, 90 a 95 letech. Při stých narozeninách by pak k tomu přibylo 1000 korun. Dosud penze rostou o 1000 korun v 85 letech a o 2000 korun ve 100 letech. Od roku 28 by se pak důchody mohly valorizovat znovu o polovinu růstu reálných mest místo třetiny a za práci v penzi by se navyšoval zásluhový procentní díl, a to o 1,5% ročně. Vyplývá to z stane vládní důchodové novely. Škodu okolo 3 milionů korun způsobil v pátek večer požár rodinného domu v Osoblaze na Bruntálsku. Plameny zasáhly hlavně střechu budovy. Při zásahu se zranil jeden z hasičů. Na místě zasahovalo 6 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů. Příčina vzniku požáru je zatím předmětem dalšího šetření. Velrybu Timmy vyproštěnou z Mělčiny na severu Německa dnes dopoledne záchranný tým vypustil z nákladního člunu do Severního moře, informuje agentura DPA. Zatím není jasné, jak se velryba z člunu dostala, jestli vyplavala sama, nebo jestli členové záchranného týmu vytáhli. Kytovec, kterému je mezi 4 a 6 lety, je ale ve špatném zdravotním stavu. Otázkou zůstává, jestli se na něj podařilo nasadit GPS vysílač, díky kterému by ho šlo sledovat i dál. Vypuštění keporkaka ještě ale neznamená, že zachráněný, podotýká DPA. Po dlouhé době, kterou strávil na Mělčině, není jasné, jestli dokáže normálně plavat a potápět se. Hokejisty extraligového Kladna posílí útočník Filip Přikryl. 25-letý hráč, který má na kontě 5 startů za seniorskou reprezentaci z minulé sezóny, působil naposledy v Českých Budějovicích. Přikryl odehrál v poslední sezóně za Motor, včetně play-off, 56 zápasů. Celkem dal 10 branek a přidal 16 asistencí.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes má být 22 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Bude jasno nebo skoro jasno a stejně tak bude i v noci jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci budou kolem 10 až 5 stupňů Celsia, v údolích můžou klesnout na 3 stupně nad nulou.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na silnici číslo 6 u obce Verušičky na Karlovarsku se stala dopravní nehoda dnes ráno a počítá se s tím, že až do odpoledních hodin se bude tato nehoda řešit, protože se na místě převrátil kamion, který leží na boku. Na místě jsou policisté, kteří řídí dopravu k Jevadlově. Zatím je to ale bez většího zdržení. Zdržení je naopak na silnici číslo 6 na 64. kilometru před Černošicemi. Tam necháte zhruba 20 minut ve směru na Vary. No a zdržíte se taky na pražském okruhu, a to v úrovni letiště, kvůli zúžení na silnici, v obou případech asi 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Veronika Lhotová.
0: Ano, je to tak, zůru do další hodiny s naším kolegou Milošem Pokorným můžete poměřit síly live, a to přímo v našem vysílání. Podrobnosti, jak na to, si povíme za chvilku. A 47 500 korun můžete vyhrát na Frekvenci 1. Jak? Tak to si povíme v téhle hodině. Teď už ale zpátky k muzice.
3: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

příštích minutách. No a přátelé, frekventáci naši milí, v týdnu jste opět mohli sestřelit našeho kolegu Miloše Pokornýho, který pro vás na Frekvenci 1 vysílá každý všední den, a to od 9 do 10 hodin, a to přímo v našem vysílání live. V jeho vědomostním kvízu Sestřel Miloše, kde ho každý týden můžete vyzvat a zahrát si i proti dalším soupeřům. Tuhle možnost hrát online v reálném čase, ať už na mobilu nebo třeba na počítači, vám dáváme každý pátek v 9 hodin a 45 minut. Příští týden je v pátek, ale opět svátek, takže to bude zase ve čtvrtek, stejně jako tenhle týden, a po každý na vás čeká 9 otázek na jedno vybraný téma. A pokud uspějete, tak můžete se tak stát králem nebo třeba královnou našeho vědomostního kvízu. Je to prostě takový live dobrodružství, plný adrenalinu přímo v našem éteru. A pokud jste tenhle týden kvíz nestihli, anebo byste si ho chtěli zkusit a třeba si to i natrénovat na příště, abyste mohli Miloše vyzvat a utkat se s ním, tak si najděte na náš web frekvence.cz, kde najdete všechny kvízy a můžete pěkně potrénovat.

0: května. A kdybyste to náhodou neviděli, tak legendární loutka Hurvínka dneska slaví 100 let. Že? Dřevěnou loutku u šatýho kluka známe všichni. Ondro, předpokládám, že taky si na něm vyrůstal.
1: No jasně, že jo.
0: No jasně, že
1: Spable
0: jo.
1: Spable a Hurvínek.
0: Spable,
1: a pak tam ještě Hurvínek. To byla co? Mánička
0: pak tam
1: ještě
0: byla tam Mánička, no Bábinka, že jo, paní Kateřina,
1: a
0: taky pes Žerik, že jo.
1: No jasně. Je to tam ještě furt.
0: Ano, ano, je to tam prostě, to podle mě nikdy nezapomeneme.
1: Ne.
0: No a právě ke stému výročí Hurvínka jsme tu měli v týdnu dramaturgyni od Spejbla Hurvínka paní Denisu Kiršnerovou a kolegové se jí ptali, jestli se změnil časem Hurvínek.
2: Změnil, tam se v podstatě nemění ten charakter, nemění se ty hlavní atributy, protože oni jsou tak jako úžasně za prvý výtvarně, za druhý tím, jak jsou stylizovaný, tak jsou vlastně mimo sociální kontext, mimo historický kontext, můžete je postavit do minulosti, do budoucnosti, všude fungujou, všude se diví a koukají na to, jako my, když se nám děje ten život a ty všechny zvraty a musíme se s tím nějak vyrovnávat, tak oni jsou na tom podobně, ale byli takový užší, drobnější a vlastně v 60. letech s nima ty herci vyšli mimo to kukátko poprvé, což byla taková doména skupy, že oni byli v tom kukátku, nebyli ty loutkoherci vidět a vyšli na tu forbínu a teď vedli dialog nejenom mezi sebou ty loutky, ale i s těma svýma vodičema, což zase nabízelo nějaký další jako kontext obsahový, co tam vlastně řešit a byli strašně drobní. Tak se vlastně museli jakoby zvětšit. Tím, jak se zvětšovali, tak se zakulacovali a tehdy je takový předěl pro ně nejvýraznější pro Spejbla s Hurvínkem, že vypadají tak, jak vypadají teď, jsou takový oblejší. Těm starším my říkáme myšičky, měli i takový jako protáhlý hlavičky dozadu. A co z těch loutek jako nejvíce měnila Mánička, ta měla těch podob XXX, u té první byly taky Jiří Trnka, dokonce se říká, že ta první podoba byla podle Josephine Bakerové inspirovaný tehdy. Ještě v těch 30. letech.
0: Dramaturgyně Spejbla a Hurvínek Denisa Kiršnerová nám to prozradila. Celý rozhovor si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz nebo na platformě You Radio Talk. A Ondro, taková otázka na tobě, jestli pak víš, jak se dřív říkalo Hurvínkovi?
1: No tak to nevím.
0: Tak hele, říkalo se mu Spejblík, tak nebo Spejblátko. A aha, dokonce se uvádí i ostřejší, nepublikovatelný verze. Místo...
1: Jak to vypípni?
0: Já bych ráda, kdybych tady měla nějaký to, ale místo Hurvínka, tak se tam přidej jiný písmeno.
1: Na začátek,
0: anebo dvě jiný písmena a takhle se mu opravdu říkalo dřív.
1: Tak já si to teďka budu tady předříkávat, než jsem do mikrofon. Frekvence 1.
0: Doprava. No ale teď už se pojďme podívat, tak se aktuálně jede nebo nejede?
1: Já si myslím, že určitě se jede zatím bez větších komplikací až na pár míst. Tím jedním je třeba dálnice D10, při odjezdu z Prahy je ta menší kolona zhruba na 10 minutek. Zdržíte se až po 4. kilometr. Každopádně počítejte ještě stále, že až do odpolední hodin bude probíhat vyprošťování nákladního vozu po dopravní nehodě, která se stala dnes ráno u obce Verušičky na Karlovarsku ve směru právě na Karlovy Vary. Se tam převrátil nákladní vůz na silnici. Aktuálně na místě policisté řeší provoz kyvadlově. Počítejte s tím, že se tam můžete zdržet, jinak se jezdí bez větších problémů. Tak ať to vydrží a šťastnou cestu.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: sobotu s poslechem Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Na Frekvenci 1 pro vás máme ale velmi slušnou sumu peněz. 47 500 korun. A to v soutěži Poslední slovo. Tak tyhle prachy můžete vyhrát už v pondělí ráno za jeden jediný telefonát. Stačí se pouze dovolat do studia a uhodnout, co řekl na konci věty herec a zpěvák Ondřej Ruml.
3: Když jsem jako 9letý kluk zabloudil o Velikonocích během koledy do...
0: Uhodnete, kam Ondra Ruml o Velikonocích jako 9letý kluk během koledy zabloudil. Vaše tipy nám volejte opět po víkendu a vyhrajte 47 500 korun. Budu vám moc držet palce.
2: Poslední slovo.
1: A neb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: anebo Inner Cycle. Za malý moment už ale budou zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
0: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale...
0: To za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A Ondra Albrecht, pěkné poledne.
5: A já přeju také hezké poledne. Kvůli suchu platí varování před vznikem a šířením požárů. Dobrovolníci z drony opět zachraňují zvěř při jarním sečení luk. A stále se držíte na Pražském okruhu. Pozor na nehodu na silnici 6. Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí hlavně v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vzniká šíření požárů. Počátkem pracovního týdne ale má zapršet a nebezpečí by se mělo snížit, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Jeho upozornění na zvýšené riziko požárů platí ode dneška do pondělka pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Jihomoravský kraj, pro Vysočinu a západní části Zlínského a Olomouckého kraje. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, hlavně v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk zemědělci. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat, řekl zakládající člen spolku SOS Srnčata ohrožená sekačkami Brněnsko Daniel Tománek.
6: Pilot začne létat, hledá v poli pomocí termovize místa, která hřejou, kde se dá předpokládat, že je nějaké živé zvíře. Potom, co najde nějaké místo, které odpovídá tomu, že je to živé zvíře, tak se podívá, co je to za zvíře. Pokud je to zvíře, které má smysl zachránit, čili nejčastěji srnče nebo nějaké jiné mládě, tak vyšle skupinu dobrovolníků.
5: Dobrovolníci pak srnčata před sečením odchytí, přenesou na okraj louky a po práci je vrátí zpět. Mláďata při ohrožení instinktivně zůstávají nehybná v trávě, což je běžně chrání před predátory, ale při senoseči se to kvůli rychlé technice mění v past. Přítomnost amerických vojáků v Evropě a hlavně v Německu je v německém a americkém zájmu, prohlásil dnes německý ministr obrany Boris Pistorius. Reagoval tak na informaci, že státy plánují v příštích 6 až 12 měsících snížit počet svých vojáků na německém území o 5 tisíc ze současných 39 tisíc. Podle Pistoriuse není americké rozhodnutí nečekané a dalo se předvídat. Hokejový útočník Daniel Boženílek se po 2 letech vrací se Cugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal z oceláři 2 extraligové tituly. Důrazný útočník se podílel na zisku titulu v letech 2023 a 2024. Slezané o návratu 30-letého hráče, který aktuálně bojuje v reprezentaci o start na světovém šampionátu, informoval na svém webu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Dnes budou teploty od 22 do 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Bude jasno nebo skoro jasno. V noci bude také jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia, v údolích místy na 3 stupně.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Stále se mírně zdržíte na dálnici, pardon, na Pražském okruhu, v úrovni letiště, kde se pracuje na silnici a jsou tam zúžené pruhy. Aktuálně v obou dvou směrech naberete zpoždění kolem 5 až 10 minut. A pozor, také dávejte stále na silnici 6 vedoucí ve směru na Karlovy Vary a v opačném směru, protože tady se stala dopravní nehoda u obce Verušičky, konkrétně to je na kilometru s číslem 81. No a tam právě teď probíhá zpět nakládání nákladu, protože kamion se vrátil na bok, na místě jsou policisté a dopravu řídí kyvadlově. Tak šťastnou cestu, tolik informace o zprávách a také o počasí a také z dopravy. Teď už pokračuje Veronika Lhotová.

0: Křest, víno a atmosféra, která vás vtáhne. V nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru se s Janou a taky Mírou vydáte do malebných Ivančic, a to na jihu Moravy. Města, kde má křest tradici už po staletí a kde se každoročně konají slavné křestové slavnosti plné jídla, hudby a taky zážitků. A tohle jste o křestu věděli?
1: Ono to totiž nějak specificky voní z moči.
2: Jo, jo, přesně tak. Jo, jo. Je to hrozná rychlost. To je, ti stačí podle mě jako 20 minut.
1: A po čem to voní?
2: A už, no nevím, je to, vylučuje to nějakou látku, která takhle. A můžu ti říct, že slavnosti chřestu, kde se to konzumuje na 100 kila, a jsou tam veřejný
1: záchod. Mají to i daleko.
2: Je to hrozný, to je opravdu šílený. Já vím, jo, že je to trošku nechutný jako téma, ale ty opravdu přicházíš k těm veřejným záchodkům a z toho se line prostě tenhle ten
1: špavej
2: smrad prostě po tom chřestu. No.
1: Tak mluv, já tady zatím z GPT
2: zjistíš,
1: proberu, proč je po moči dobrý křest.
2: Ne.
1: Teda proč je po křestu.
3: Nevadí ti, že do toho pacienti močej.
2: Dobře, když budete chodit močit na křestové pole, bude dobrý křest.
0: Křest a křestové slavnosti, tak to nebylo jediné téma. Projdete se taky v rámci aktuální epizody historickým centrem Ivančic. Připomenete si i slavné rodáky a vyrazíte i na výlety po okolí. Od technických památek přes rozhledny až po místa, která stojí za to objevit, a to na kole. A nebude chybět ani pořádná dávka gastronomie. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Ivančic a okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1.
4: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
5: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
6: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
7: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
5: Byste měl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
4: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
6: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
8: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
9: Dubnová mateří douška se vstupenkou do parku Miraculum právě v prodeji. Využít ji můžeš třeba na první festival mateří doušky. Budou to 3 dny super zábavy v parku Miraculum od 1. do 3. května. To bude jízda. Více na mateřidouška.cz. Dubnová mateří douška s dárkem právě v prodeji.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: nebo Miraj a bude i rubrika Krausa Blondýna.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už je tu ale Ondra Albrecht s čerstvými dopravními informacemi.
2: Je to tak, hezké dopoledne, no vlastně už odpoledne, no vidíte, jak to letí ten čas. Tak každopádně, ať už se vydáváte dopoledne nebo odpoledne teď na naše dálnice, vězte, že se zbrzdíte na Pražském okruhu zhruba asi 10 minut mezi 7. a 10. kilometrem ve směru k letišti. V opačném směru je potom menší kolona právě v úrovni letiště, a to zhruba na 10 minut v obou dvou směrech. Je to kvůli tomu, že se tam pracuje na silnici a je tam ta silnice, respektive dálnice, zúžená. Zdržíte se také aktuálně na silnici číslo 6 na 64. a 65. kilometru. Je to kvůli tomu, že se tam pracuje na silnici. A ještě stále pozor také na dořešování dopravní nehody, která se stala dnes ráno u obce Verušičky, taktéž na silnici 6, krátce kousek od Karlových Varů. Zdá se, že tady převrácený kamion budou ještě chvíli nakládat a vracet zpět na všechna kola. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1. Jan Kraus a Blondýna.
3: Nizozemský senior jel s veteránem na dálnici příliš pomalu. Přišel na místě o řidičák. Co vy na to?
4: Jel moc pomalu.
3: No jel moc, ale on moc, no ale takhle jo. Hele, 85 mu je. A jel na 60 54 kilometrů za hodinu.
4: Na 60?
3: No.
4: Jakože tam je minimální rychlost 60.
3: Minimální rychlost 60. No. A
4: je to necítivý vůči němu.
3: Přesně. No. A navíc jako jel ve veteránu, když jako tete, veterán není na rychlost.
4: No tak možná to zbudilo určitou závist a ta vyprovokovala někoho k tomu, že mu dali tu pokutu.
3: No.
4: A jinak mu ji určitě udělal někdo, kdo měl druhý den přednášku o humanismu.
3: Já jenom chci upozornit, že opět to je Nizozemí. Že Nizozemí mi začíná připadat, že je méně svobodné, než bývalo. Jo? Tam oni prostě...
4: Takhle, velká část Evropy je méně svobodná, než bývala, ale zároveň to vypovídá, že někdo poslal nějakého novináře na 14 dní do Nizozemí. Ten nás takhle zásobuje a pak přijede do Rumunska a dozvíte se hodně zajímavostí z Rumunska. Oni takhle nechají jednou. On tam teda zároveň je s Baťuškem, chytá tam ryby s Jarunou,
3: jo.
4: Ale přitom píše pro ten plátek a takhle to tady vychází. A nebo to přebírá z nizozemských novin, který minulý týden objevil.
3: Jo, takhle, dobře. Tak už se těšíme na Rumunsko.
4: Ale jako dneska je krásný to, že si můžete odevzít kterýkoliv nizozemský novin a číst se česky. To je jako tak strašná výhoda. Že já vůbec, no tak, když vám někdo vybere zprávy dobře a zajímavě pro vás, tak proč byste to hledala, když vám to někdo nachází? Já bohužel takový plátek v Česku nemám.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci 1.

0: nejlepší z muziky No Name nebo Dua Lipa, tak to je muzika v příštích minutách. Já vám přeju pěknou sobotu s frekvencí 1, máme 12 hodin 42 minut a taky doufám, že máte takhle při sobotě úsměv na tváři. Teď už před námi rubrika plná smíchu, je to Fórek od Jany a Mikaše.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Čas nabídnout vám Fórek, je tady v podání Mikaše.
3: Na trhu. Zákazník. Prosím vás, je ta mrkev geneticky upravovaná? Prodavač. Proč se ptáte? Mrkev. Proč se ptáte?
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na internetu.

0: 13. a 14. na Frekvenci 1.
1: Dubnová mateří douška se vstupenkou do parku Miraculum právě v prodeji. Využít jí můžeš třeba na první festival mateří doušky. Budou to 3 dny super zábavy v parku Miraculum od 1. do 3. května. To bude jízda. Více na mateřidouška.cz. Dubnová mateří douška s dárkem právě v prodeji.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně. 13.

0: pěkné odpoledne.
1: Já přeju taky hezké odpoledne. Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Válka amerického prezidenta Trumpa proti Iránu je mezi Američany nepopulární jako válka v Iráku. A zdržíte se ještě stále na Pražském okruhu. Pozor na nehodu na silnici 6. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Uvedl to premiér Andrej Babiš v dnes odvysílaném diskuzním pořadu za 5 minut 12 televize Nova. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílu vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Navrhované zpřísnění trestů za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat vláda patrně podpoří. Koaliční novela předpokládá za tyto činy nejméně roční místo půlročního vězení. Horní hranice sazeb, 4letou v případě týrání osob žijících ve společném obydlí a 3letou u zvířat, předloha ale nemění. Kabinet by k ní měl zaujmout podle podkladů pro pondělní schůzi kladné stanovisko bez připomínek. Válka amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu je mezi Američany stejně nepopulární, jako byla válka v Iráku v době největších násilností v roce 2006 nebo válka ve Vietnamu na počátku 70. let. Rostoucí počet Američanů také dává najevo obavy z ekonomických dopadů konfliktu a terorismu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník The Washington Post a web ABC News, který byl zveřejněn v pátek. Fotbalisté Sparty B v 26. kole druhé ligy smazali dvoubrankové manko a vydrželi remízu 2-2 s Chrudimí v jejím azylu v Pardubicích. Pražané nicméně zůstali na posledním místě tabulky a opět se jim o něco vzdálila záchrana. Na první nesestupovou příčku ztrácejí 4 kola před koncem soutěže 6 bodů.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 10 až 5 stupňů Celsia, v údolích kolem 3 stupňů. Zítra potom čekáme, že teploty můžou přes den poskočit až na 26 stupňů Celsia a opět bude jasno nebo skoro jasno.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na Pražském okruhu se stále zdržíte v úrovni letiště. Při cestě směrem do centra to bude o něco déle, kolem 15 minut. V opačném směru při cestě z Prahy kolem 5 až 10 minut. Je to kvůli tomu, že se tam pracuje na silnici a je tam ta silnice zúžená. No a také se zdržíte ještě stále na silnici číslo 6 ve směru na Karlovy Vary, a to konkrétně na 95. a taky 102. kilometru. Jsou tam menší kolony. Pozor taky na nehodu, která se ještě stále odstraňuje u obce Berušičky, kde se jezdí aktuálně kivadlově a policisté řídí provoz. Tak šťastnou cestu.

Frekvenci 1, máme 13 hodin 15 minut a tak jako každou sobotu i dnešní večer bude tady na Frekvenci 1 patřit hit parádě. Budeme pro vás mít opět 10 nejlepších českých hitů a představíme vám taky dvě hudební novinky, třeba od Poetiky anebo skupiny No Name, která naspívala společný single s Terezou Maškovou. Česká hit paráda Frekvence 1 startuje tradičně v 7 večer. Uvidíme, pro koho jste tento týden nejvíc hlasovali a kdo zvítězí. A za mikrofonem se na vás jako vždy těší Jana s Mikešem. A sobotní večer si pak na Frekvenci 1 užijete jak jinak než sobotní party. Do uších vám až do půlnoci bude hrát Party Mix, takže pokud s přáteli plánujete třeba grilovačku na zahradě, Frekvence 1 vám bude dělat společnost s nadupanou muzikou.

0: krásnou sobotu a v týdnu nás navštívil zpěvák Tomáš Savka a kolegové se ho ptali, jestli by šel do poroty superstar.
1: No porota je těžký, být v porotě, aby si těm dětem jako neublížila. To je, já jsem si tohle zkusil několikrát, že jsem byl v porotě nějakých soutěží. I jsem vyučoval vlastně na ješkárně, na konzervatoři. Je hrozně těžký ty děti, já říkám děti, protože taky jsme byli děti.
2: Teď už můžeš.
1: No prostě, to je pravda, ano, vzhledem k věku. Je jim neublížit. Jako je hrozně lehký vydat nějaký soud bleskovej, to umím. Ale ne kolikrát je lichotivej a aby ty děcka si to pak netáhly sebou, s tím bych nechtěl žít, jako nevím, jestli zvažoval bych.
0: Takže ty bys byl hodnej porotce.
1: To ne, ale když už bych to vzal, tak bych si musel nějakým způsobem odůvodnit, proč jako jsem takovej drsnej. Protože já jsem drsnej i k sobě, to není jenom o tom, že bych byl drsnej k jiným. Ale prostě já začínám u sebe vždycky. A já, moje vlastnost bohužel je ta, že slyším okamžitě pouze chyby.
0: To řekl zpěvák Tomáš Savka, celý rozhovor s ním se můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz anebo na platformě YouRadioTalk. Frekvence 1. Doprava. Teď už ale jdeme opět s Ondrou Albrechtem zkontrolovat hlavní tahy. Tak Ondro, jak to jede?
3: No jede to zatím poměrně dobře, dobré odpoledne. Většina hlavních tahů je aktuálně bez komplikací. A to včetně naší nejstarší dálnice D1. Menší zdržení počítejte, že vás potká na dálnici D7, respektive na pražském okruhu hnedka u letiště v obou dvou směrech. Tam je zúžení a je tam lehce váznoucí doprava, zhruba asi na 10 minut vyjde tohle zpoždění. No a také ještě stále tady svítí varování před odstraňováním havarovaného kamionu, který se převrátil na bok u obce Verušičky na Karlovarsku. Na místě by měla být policie a počítá se s tím, že někdy během odpoledne by tato komplikace měla zmizet, protože se podaří ten kamion dostat zpět na kola. Tak šťastnou cestu.
0: Mám před frekvence 1.
4: 257 400 400. Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400. Linka frekvence 1.

0: v tuto chvíli slíbit jednu věc, že Lonely po zbytek odpoledne na Frekvenci 1 nebudete, protože vám bude dělat společnost Tomáš Fíla. Ahoj Tome.
1: Ale krásnou slunečnou sobotu přeji všem, samozřejmě, no tak venku je krásně, no my ve studiu, ale zaplať pánbu klimatizovaným, tak já doufám, že nás posloucháte někde, kde svítí sluníčko, jako teď. Dneska by to byl hřích zůstávat doma.
0: No tak to rozhodně, já jsem ti to tady tak právě vyklimatizovala, máš tady příjemných 22 stupňů Celsia.
1: A ještě jsme to tady fantasticky navonila svým parfémem, takže jako musím říct, že pracovní prostředí naprosto ideální.
0: Je to na jedničku, no tak super. Tak každopádně užijte si tady s naším Tomášem zbytek sobotního odpoledne. My se uslyšíme opět zítra od 10 hodin a mějte se krásně a skládejte básně. Ahoj.
1: Ahoj.

Před 14. hodinou Miley Cyrus, já vás ještě jednou zdravím a do příští hodinky přináším třeba skvělé One Direction. Tenhle hit rozhodně k dnešnímu dni patří, no a stejně tak jako skupina Slza, kterou také rádi hrajeme na našem rádiu. Ale zapomínáme také na legendy světové hudby. Skupina Roxette se rozhodně zapsala do spousty domácností i srdcí, tak si pojďme připomenout právě tímhle skvělým hitem.

0: chvíli i čerstvé zprávy. Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A s nimi samozřejmě už ve studiu i Ondřej Alberek. Hezké odpoledne.
3: Já přeju také hezké odpoledne. Hasiči na Břeclavsku zasahují u požáru skládky. Slovenský premiér Fico se zřejmě setká s prezidentem Zelenským. Doprava je klidná. Nehodu na silnici 6 u Varů už odstranili. Hasiči z Jihomoravského kraje likvidují požár skládky u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Vyhlášen je první stupeň požárního poplachu. Na místě je 5 hasičských jednotek, z toho 3 jednotky dobrovolných hasičů. Ostatně dnes už vyšlo varování. Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí hlavně v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne má ale zapršet a nebezpečí se sníží, jak dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Karlovy Vary dnes zahájili svou 669. lázeňskou sezónu. Největší lázeňské město v Česku a jedno z nejzámějších i v Evropě je stále nejnavštěvovanějším cílem turistů. Dnešní zahájení sezony tak přilákalo tisíce návštěvníků. Lázeňských hostů s dlouhodobými pobyty ale v minulosti ubylo, což se promítá i do průměrné délky pobytu a do tržeb. Právě na udržení návštěvníků po delší dobu chce město pracovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes telefonoval a pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva. Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom napsal na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Fico následně uvedl, že ač mají se Zelenským na některá témata rozdílné názory, přeje si Slovensko na Ukrajině stabilitu a demokracii a vzájemné přátelské vztahy. Hokejový útočník Daniel Voženílek se po 2 letech vrací z Cugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal z oceláři 2 extraligové tituly. Slezané o návratu 30-letého hráče, který aktuálně bojuje v reprezentaci o start na světovém šampionátu ve Švýcarsku, informovali na svém webu.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci budou teploty kolem 6 až 5 stupňů Celsia v minimech místy, ale můžou klesnout i na 3 stupně nad nulou. Bude opět jasno, nebo skoro jasno, zítra bude opět jasno a slunečno. Teploty v neděli ale můžou vyskočit místy až na 26 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Jak už jsem říkal, doprava se uklidnila a jezdí se už bez větších komplikací. I nehoda, která komplikovala provoz na silnici 6 na Karlovarsku, už je odstraněná. Zdá se, že je to ale hlášená aktuálně čerstvá nehoda na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové na 38. kilometru. Aktuálně se ale místem projíždí bez větších komplikací. Tak ať to vydrží, teď už pokračuje odpolední vysílání a Tomáš Fíla.
2: No já vás samozřejmě zdravím, když jsem poslouchal ty tvé zprávy, tak musím tedy říct, že Karlovy Vary, teda ty tomu dávají zabrat, jako, a to bude pozor, tohle bude trvat celý rok, jo?
3: No a hlavně ono to je 669. sezóna, já jsem jim 3 sezóny ubral.
2: 3 sezóny jsou ubraný, no tak dobrý, že to nebylo ještě o polovinu méně, protože to by byl takový ten klasický hlavolam, nebo jazykolam, 333.

0: že?
1: No jasně, no. Tak protože to mám za sebou neštěstí.
0: Karlových Varech to pořád stříká a my jsme samozřejmě za to rádi. Díky tomu jsou Karlovy Vary jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst vlastně naší republiky. Takže 669. sezóna, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak, máme v tom naprosto jasno při sobotním odpoledni a my tady na Frekvenci 1 vám budeme hrát to nejlepší z muziky pro tu krásnou odpolední slunečnou náladu. Krištof právě teď tady u nás, tak si to pojďme společně užít. Hezké odpoledne.

0: Fenomenální Brian May, jeho kytara tady u nás na Frekvenci 1 ve 14:15. Máme tady sobotní krásné odpoledne a já mám pro vás příběh, které se vlastně do takovéhoto dne náramně hodí. Pokud byste si udělali výlet jižně od Rakouska do jedné vyhlášené cukrárny, tak z toho můžete být parádně překvapení. Stejně tak jako někteří zákazníci a turisté, kteří právě tuto cukrárnu navštívili. Posadili se na zahrádku právě v takovémto krásném dnu, jako je ten dnešní, objednali si zmrzlinu, nějaké to laté, nějaký jogurtový nápoj. A představte si, že když došlo k placení, tak na své účtence viděli i poplatek za mytí sklenic toho skla, do kterého tu kávu, ten jogurtový nápoj i tu zmrzlinu dostali. Tak samozřejmě nedělali z toho vědu, jenom prostě došli dovnitř a ptali se na to, jestli je to v pořádku, jestli to není náhodou nějaký omyl. A tam jim bylo sděleno, že ne, že je to naprosto v pořádku. 70 centů za každý kus nádobí, který dostali na stůl, tak platí poplatek za jeho umytí. No a když se zákazník ohradil, že to je ale přece v ceně, ne? To, že jako umyjete po mně tedy to nádobí, když už jsem si to tady u vás koupil. Tak bylo řečeno, že ne, že kdyby to chtěli bez skla, takže jim to dají všechno do papírových kelímků. Samozřejmě strhla se okolo toho i velká diskuze na sociálních sítích, no a jeden z přispěvovatelů tam napsal, že je to dobrý tip, ale že si tedy příště přibalí sebou i své vlastní nádobí. To si myslím, že by teda koukali, jako kdybyste tam přišli a říkali, já bych chtěl udělat kávu a podal jste jim ten hrníček, váš oblíbený, já bych si dal dortík a podal jim tam svůj vlastní talířek, jako myslím si, že tohle by bylo jako pro ně taky docela dost, kdyby jim to začali vlastně návštěvníci dělat. No v každém případě, pozor, Vídeň je jenom kousek od hranic, tak ať by se nedostali takovéhle věci i k nám. Co si o tom myslíte vy? Já vám k tomu pustím to nejlepší z muziky, máme tady Koronu, Kamufláž, také Slza nebude chybět tady u nás už za malou chvíli na Frekvenci 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90. Slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: přináší do toho sobotního odpoledne na frekvenci na Korona a samozřejmě teď, protože máme přesně 14:30, přinášíme i aktuální informace z dopravy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne, tak dívám se na ty silnice, provozy zatím stále víkendový, sváteční. Pozor na dopravní nehodu na 38. až 40. kilometru ve směru na Hradec Králové na dálnici D11. Aktuálně se tam jezdí, ale stále bez většího zdržení a bez větších kolon. Na silnici 1/55 na 45. kilometru ve směru na Uherské Hradiště je také menší komplikace a zdržení zhruba do 5 minut. No a na Pražském okruhu se zdržíte v úrovni letiště v obou dvou směrech, protože se tam pracuje na silnici ve směru do centra. To je kolem 10 minut, ve směru z centra mimo Prahu to je kolem 5 minut. Tak šťastnou cestu.
0: No a já k tomu jen dodám, že náš Ondřej je vlastně takový jako epileptický moderátor, který stíhá spousty věcí současně, takže nejenže připravuje zprávy, sleduje aktuální dění na silnicích, ale ještě se tady normálně vzdělává, jako ve volných chvílích, což jsou vlastně takové útržky, no. Jenom vteřinové. Mě hrozně připomínáš tímhle žirafu.
2: A čím se vzdělávám tady nebo?
0: No tam koukáš na nějaký video, ne?
2: No.
0: A o čem to je? Tak, my už jsme tady dnes nakousli také téma cukráren a tomu se pověnuje ve svém samozřejmě oblíbeném blogu i Jan Kraus s Blondýnou. Budou řešit zmrzlinu. Pojďme na ní.
3: Jan Kraus a Blondýna.
4: Američanka snědla zmrzlinu, která obsahovala hřebíky a kovové střepiny. Vysoudila odškodné ve výši 14 milionů dolarů. Co vy na to?
5: No to v Americe jde. To je Amerika. Tam stačí takováhle nehoda a máte vyhráno. Nehledě k tomu, že někteří na to spekulují, takže tam jsou lidi, kteří jsou ochotní vám skočit pod auto. Jako ne se zabít, ale tak jako doživotně promrzačit, minimálně na tu žalobu. A Amerika je v tomhletom vlastně jedinečnou zemí, která tuhle příležitost nabízí, takže vždycky se objeví některý, který by toho rádi využili.
4: Je absolutně děsivý, že se do jídla můžou dostat takovýhle věci. Teď je třeba aféra, že s tou dětskou výživou. S přesní dávkou, ve které snad je jed na krysy, nebo co, a chybí jim jedna lahvička.
5: No ale tak to vím, a to je evropský problém. Kdyby byl český a umřela byste na jed na krysy v dětské výživě, tak byste dostal odškodnění 130 tisíc, protože ta česká justice, pokud jde o hodnocení lidského života, tak se tváří, že jsme bezcenní. A jediný, kdo jako mají docela dobrý platy, to je jediný, to znamená, lidi v justici jsou cenní a zbytek je havěť, která nemá hodnotu. Nebo tak mě to vždycky přijde. No, ale je to samozřejmě vždycky možný, taková věc se stát může vždycky, no, sice se dělá jistě maximum pro to, aby se to nestalo, protože to je katastrofa, může to být krach firmy, vězení, nevím co všechno, ale stane se to, no. Ještě je výhra, když se na to přijde.
4: No.
5: Jako včas.
4: No ale pak jsou takový ty děsivý fotky na internetu, třeba že někdo našel v burgeru kus myši třeba nebo tak. Jako tak to mě vždycky na chvíli.
5: No aby mohlo, tam bychom museli jako udělat vyšetřování, jak to vzniklo ta fotka. Podívejte, já už dneska na všechno, co se mi nelíbí, říkám AI, umělá inteligence. Já to teďko beru hromadně, když se mi to nelíbí.
4: Si tak říkám, že jsme asi všichni teda, ne?
5: No říkám, to je fake.
1: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.

0: Join me a him na frekvenci 1 krátce před 15. hodinou. My samozřejmě připravujeme také aktuální zprávy z dění, co je potřeba vědět, no a připravujeme také to nejlepší z muziky. Za malou chvíli prozradíme víc, co můžu prozradit už teď je, co nás čeká z muziky do celé. Je to třeba Anaka a její láska, chybět nebude ani Pinka, nebo za malou chvíli Felix společně s JR a jejich Pride na frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio.

odpolední hodinou. No a samozřejmě my už tady máme připravené to nejlepší z muziky i po 15. a nebude chybět třeba vítězka, první československé superstar. Chceš být sám, ještě jednou se ptám. Doslova do písmene si získala srdce největšího počtu fanoušků právě tenhle té pěvecké talentové soutěže a je to rozhodně dobře, protože Aneta Langerová vždycky přišla se skvělou hudbou a my si ji moc rádi připomínáme ve vysílání našeho rádia. Naprostou stálicí, a to v tom světovém měřítku, je rozhodně dvojice Lady Gaga.

0: už v 80. letech a dodnes o sobě dává vědět. Zpěvačka Madonna a tyhle skvělé rytmy nebudou chybět ve vysílání po 15. hodině a za malou chvíli už také aktuální zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi už ve studiu i Ondřej Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Já přeju také hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku. Riziko šíření ohně roste. Výroky Filipa Turka podle premiéra Babiše škodí vládě. Doprava je stále klidná a víkendová bez větších kolon a zdržení. Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice, v Národním parku České Švýcarsko u požáru lesa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu, dým je vidět z větší dálky. Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí hlavně v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požáru, jak dnes varovali meteorologové. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru tak vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, hlavně v lesích. Vyvarovat by se měli také odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání nosných vařičů. Motoristé si podle premiéra Andreje Babiše zatím neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve. Vládní koalice podle premiéra nicméně funguje dobře, lépe než jeho minulá, kdy ANO spolupracovalo s bývalou ČSSD. Babiš to řekl v dnešním diskuzním pořadu televize Nova. Od vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka, který čelil v posledním týdnu kritice kvůli výrokům na adresu úředníků, pak premiér očekává, že pochopí, že takové vystupování škodí vládě. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk zemědělci. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 z nich, řekl zakládající člen spolku Srnčata ohrožená sekačka.

0: Máme Brněnsko, Daniel Tománek.
1: Pilot začne létat, hledá v poli pomocí termovize místa, která hřejou, kde se dá předpokládat, že je nějaké živé zvíře. Potom, co najde nějaké místo, které odpovídá tomu, že je to živé zvíře, tak se podívá, co je to za zvíře. Pokud je to zvíře, které má smysl zachránit, čili nejčastěji srnče nebo nějaké jiné mládě, tak vyšle skupinu dobrovolníků.
0: Ti potom srnčata před sečením odchytí, přenesou na okraj louky a po práci vrátí zpět. Mláďata totiž při ohrožení instinktivně zůstávají nehybná v trávě, což je sice chrání před predátory, ale při senoseči se to kvůli rychlé a těžké technice mění v past. Fotbalisté Sparty B v 26. kole druhé ligy smazali dvoubrankové manko a vydrželi remízu 2-2 s Chrudimí v jejím azylu v Pardubicích. Pražané nicméně zůstali na posledním místě tabulky a opět se jim o něco vzdálila záchrana. Na první nesestupovou příčku ztrácejí 4 kola před koncem soutěže 6 bodů.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty v noci budou kolem 6 až 3 stupňů Celsia. Místy můžou teploty klesnout i pod 3 stupně Celsia, a to především v údolích. Bude opět jasno a také zítra bude jasno a slunečno. Teploměr ale v neděli vyskočí místy až na 26 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Doprava je stále klidná, víkendová a bez větších zdržení. Dálnici D11 ještě stále dořešují dopravní nehodu, která se stala na 38. a 40. kilometru. Je to ale bez komplikací a bez kolon a také bez zdržení. 5 minut se ale zdržíte při průjezdu kolem Rozinského letiště po Pražském okruhu směrem do centra a mezi 1. až 2. kilometrem. Tak šťastnou cestu, pokračuje Tomáš Fíla.
3: No a samozřejmě my už vás tady na Frekvenci 1 opět vítáme a já mám vlastně jedno takové téma, které by mě zajímalo. Kdyby jsi si mohl vybrat auto svých snů, Ondřej, bylo by to něco jako velkého, takový třeba ten americký pick-up, nebo by to bylo třeba, řekněme, nějaké takové to super sportovní auto, Lamborghini, Ferrari, prostě takový ten nizoučkej supersporták.
0: Člověče, to asi záleží, jako co bych s tím autem měl dělat. Kdyby měl hodně peněz,
3: jezdit.
0: Že bych s tím nemusel pracovat a tahat tam své DJské věci, že jo, tak bych si asi vybral nějaké sportovnější, no.
3: Nějaký sportovnější auto.
0: No, jo.
3: Já pro vás mám příběh, který se odehrál minulý týden na americké Floridě, kde se právě tato dvě auta potkala na parkovišti. Jak to dopadlo, tak to vám prozradím už za malou chvíli. Naštěstí se nikomu nic nestalo, to můžu prozradit ne na začátek. No a 4,5 minuty po 3. hodině rozjíždíme i to nejlepší z muziky. Xindl X a Mirka Miškechová na Frekvenci 1.

0: Fenka, přesně ve čtvrt na čtyři tady u nás na Frekvenci 1. No a my už teď zamíříme na americkou Floridu, kde se na parkovišti potkala dvě auta. Super sportťák, takže taková ta nízká placka. No a k tomu samozřejmě proti takový ten americký velký pick-up. Ten pick-up řídila dáma a právě o to supermarketu ve chvíli, kdy tam ta dáma přijížděla, chtěl tenhle ten super sportťák odjíždět. Ale když viděl dámu, že parkuje, tak jí samozřejmě dal přednost. Gentleman, jasně. Nicméně dáma ale byla menšího vzrůstu a z toho pick-upu úplně neviděla. A vzhledem k tomu, že se jednalo o takový ten velký americký pick-up, tak si představte, že zaparkovala na tom super sportáku. Jako tohle je pro mě úplně noční můra. Představte si, že sedíte v autě a najednou prostě jako přijíždí auto, který vám prostě zaparkuje na střeše. Až když teda jako to s tím autem, s tím velkým pick-upem trochu pohlo, tak zjistila, že to asi úplně není v pohodě, ale jako necouvala. Prostě jenom zastavila, vystoupila z toho a zjistila, že zaparkovala na jiném autě. Jednu výhodu to má. S takovýmhle velkým autem zaparkujete prostě úplně všude, ale ty následky, ty bláho, nechtěl bych to teda platit, jako myslím, že se jí na příští rok zvedne trošku pojistný, jako díky téhle události. No já vám přeji, aby pokud řídíte a posloucháte nás za volanty, aby vás žádné takovéhle ani jiné věci samozřejmě nepotkali a hrát vám všem budeme jen to nejlepší z muziky. Máme tady připravenou Anetu Langerovou, anebo už za malou chvíli Ed Sheeran.
1: Když uvidíte Albert neporazit levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání 22.4.

0: John Farnham na Frekvenci 1. Máme tady půl čtvrtou a to znamená jediné, že před námi je teď i doprava s Ondřejem Albrechtem.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne, pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Zatím zdá se, se jezdí bez větších komplikací, protože je přece jenom víkend, že jo, a ta doprava je taková klidnější. Pozor, ale přišlo varování od policie, že na Strakonické ve směru dál na Prahu se pohybuje cyklista, který by tam úplně být neměl, tak buďte opatrní. No a taky v ulici Zámecká v Lovosicích se bouralo, srazila se tu motorka s osobním automobilem. Je to sice bez zranění na místo, ale míří záchranné složky. Tak šťastnou cestu.
0: No a my samozřejmě pokračujeme dál v odpoledním vysílání na Frekvenci 1 a nedílnou součástí je našeho rádia jsou samozřejmě i dva rádci, kteří si vědí rady s jakýmkoliv problémem. A tentokrát se tady řešila umělá inteligence. Co oni na to?
3: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Myslíte, že existuje velký bratr? Myslela jsem, zdůrazňuji, že jen myslela na to, že už fakt potřebujeme novou pračku. Nic jsem nevyhledávala, ani o tom nikomu neřekla. Na internetu na mě ale začaly vyskakovat reklamy na pračky. Je to normální? Zdenař 52, Klatovy.
5: Já rozumím, kam těm Zdena míří, že jo.
4: Už vnitřní hlasy myslíš.
5: No, to se nemyslím, Zden se to prostě někdy ujelo. Víš, že myslím, že klikla buď na nějakou pračku, mohla to říct nahlas. Víš, jako třeba se to nepovedlo, já jsem bych chtěl novou pračku. Co tam včera jsme se, když jsme u těch praček jako bavili s kamarádem, že jeho kamarád nainstaloval doma jako odposlechy, aby přistihl svoji ženu u nevěry.
4: No.
5: A slyšel tam pořád pračku.
4: Že chytrá.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

šanci jedná to krátce před 3:15. No a před námi už téma, které bude více než aktuální, a to už za necelé 2 měsíce, protože to začnou prázdniny a my samozřejmě míříme také na dovolené. Kam ale na dovolené uložit šperky a cennosti, tak aby se nám nestratily, protože stále se množí případy, kdy právě nenechavé ruce zlodějů nevynechají ani známá letoviska a navštíví tak klidně po hotelový pokoj. Dostat se na něj pro ně není vůbec složité. Tak kam s nimi? Samozřejmě v první řadě jsou tady nějaké hotelové trezory, které jsou buď dole na recepci, nebo dnes už jsou instalované trezory i na pokojích, ale pokud jste někde, kde ještě právě tyhle trezory nemají, tak odborníci doporučují vynechat taková ta místa, která vám přijdou jako ta úplně nejlepší. To znamená třeba šuplíky v nočních stolcích, nebo třeba v koupelnách různé hygienické taštičky, protože tam právě opravdu zloději míří. Dále doporučují nenechávat všechny šperky na jednom místě, ale rozdistribuovat je po celém pokoji a najít tak různá místa, protože když už zloděj na nějaký šperk narazí, tak sice o něj přijdete, ale nepřijdete přece jen úplně o všechny. A chce si to vybírat taková místa, kde by vás prostě nenapadlo vůbec šperky hledat. Takže různě třeba nechat je položený na skříni nějaký, nebo třeba na vršku klimatizace. Tam většinou najdete i spousty prachu, protože to jsou místa, která se neuklízí ani v těch nejlepších hotelích, ale nicméně šperky vám tak zůstanou. Chápu, že je to trošku otravné, ale na druhou stranu zase není nic horšího, než ten zážitek z dovolené si zkazit tím, že přijdete o něco, co máte rádi. No a pokud míříte do destinací, která jsou vyhlášená právě těmi kapsáři a těmi zloději, tak samozřejmě odborníci doporučují si tam vlastně vůbec žádné šperky nebrát a udělat si tu dovolenou, jak se říká, takovou víc na pohodu i bez právě tohoto zdobení, které chápu, že máme i my muži a ženy samozřejmě máme moc rádi, takže bacha na to, já vám přeji, aby vaše léto dopadlo naprosto bez problémů a bylo perfektní a my máme před sebou ještě třeba Anastasiu nebo Lady Gagu s Bruno Marsem.

0: Frekvenci 1 ráno a v příští hodince třeba Duke Damon. Dáme si ale také klasiku, to znamená činasky. A vzpomínáte na tenhle obrovský hit zpěvačky Sandry? Ano, ten inspiroval spousty skupin, my si dáme ovšem tu její verzi Everlasting Love na Frekvenci 1 a to už po 16. hodině. Za malou chvíli jsou tady i čerstvé zprávy.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snackit, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Sponzorem časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi už samozřejmě ve studiu i Ondřej Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Já přeju také hezké odpoledne. Hoří v Českém Švýcarsku, pomůžou také vrtulníky. Po více než 40 letech skončila americká aerolinka Spirit. Doprava je klidná, bez větších komplikací. Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jatřichovice, v Národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili už třetí stupeň poplachu. Sašením z výšky pomůžou také dva vrtulníky. 11 jednotek zasahuje v hůře přístupném terénu. Podle nich hoří hrabanka, tedy vrstva půdy vznikla rozkladem jehličí a listí. Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí hlavně v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Hradec Králové podpořil zachování regionálních televizních a rozhlasových studií. Zachování současného modelu veřejnoprávních médií otevřeně hájí i městské kulturní společnosti.
5: Nesouhlas s jakýmikoliv opatřeními, která by mohla ohrozit nebo omezit fungování regionálních studií, vyjádřili zdejší radní. Regionální vysílání podpořila i Hradecká divadla a Filharmonie. K návrhu zákona o veřejnoprávních médiích vydali tyto kulturní instituce společné prohlášení. V něm vzkazují, že jsou připraveny jakkoliv podpořit úsilí kolegů z veřejnoprávních médií o zvrácení dosavadního neblahého vývoje. O usnesení, které hradečtí radní přijali, má vládu informovat primátorka Pavlína Springrová. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Americká nízkonákladová letecká společnost Spirit Airlines oznámila ukončení provozu. K rozhodnutí přispěly hlavně vysoké ceny paliv a dlouhodobý tlak na náklady. Firma, která zaměstnávala asi 17 000 lidí, patřila mezi výrazné hráče na domácích linkách ve Spojených státech. Společnost zahájila provoz v roce 1983, původně jako charterová firma, a postupně se vyprofilovala jako jeden z průkopníků ultranízkonákladového modelu, kdy si cestující připlácí za většinu služeb nad rámec základní letenky. A pojďme se také podívat na aktuální 4 fotbalová utkání, která se právě teď hrají. Všechna utkání jsou aktuálně v přestávce a skončil první poločas. Bohemians Praha Sigma Olomouc 0-1, Karviná Pardubice 1-1, Zlín Dukla Praha 1-1 a Baník Ostrava Mladá Boleslav 0-0.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V noci by už mrznout nemělo, teploty budou kolem 6 až 5 stupňů Celsia, místy ale můžou klesnout i na 3 stupně Celsia, bude opět jasno, stejně jako zítra. Zítra bude také jasno a slunečno, s teplotami až kolem 26 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Doprava je klidná, víkendová, jezdí se bez větších komplikací, kolony se netvoří, maximálně do 5 minut se zdržíte v úrovni pražského letiště, a to kvůli tomu, že se tam pracuje na silnici a provoz je zúžený do jednoho pruhu. Tak šťastnou cestou pokračuje Tomáš Fíla.
0: No a samozřejmě já už tady pro vás mám i téma na dnešní den a nejen ten dnešní, ale i v následujících dnech si budete moci užít věc, která právě dnes slaví svůj svátek, a to je totiž Mezinárodní den bludišť. Ondro, když se tě zeptám, jak jsi na tom ty a bludiště, měl jsi to rád jako dítě?
4: Většinou jsem zabloudil.
0: No tak no. Pojďme si říct, že to je takový ten hlavní ten princip, důvod toho, proč tam člověk chodí.
4: Jo, ale pamatuju si, víš co, pamatuju si jedno, a to bylo v Kroměříži, protože já jsem z Lína, že jo, a v Kroměříži že tam měli bludiště, to živé bludiště z těch plotů postavené v té zahradě Květné.
0: Takovýhle bludiště u nás

ústy a nejen tento druh, ale samozřejmě patří k ním i zrcadlová bludiště. A protože dnes si připomínáme Mezinárodní den právě tohoto zábavného bloudění, tak já pro vás budu mít už za malou chvíli pozvánku na různá místa v České republice, kde si tenhle zážitek můžete dopřát. Do té doby to nejlepší z muziky R.E.M. a nebo také Shakira právě teď na Frekvenci 1.

0: frekvenci 1, přesně ve čtvrté na 5. No a protože je 2. květen, to znamená, je vlastně první sobota v tomto měsíci, tak právě na ní připadá i Světový den bludišť. My už jsme to tady trošku otevřeli s Ondrou Albrechtem, že vlastně máme a užívali jsme si právě bludiště a různé labirinty jako děti a rádi na to vzpomínáme. No a já teď pro vás mám pár tipů, kam můžete právě za tímto druhem zábavy také vyrazit. Taková ta klasická zrcadlová bludiště najdete nejen na Petříně, ale třeba také v Českém Krumlově nebo Mariánských Lázní. Pokud máte rádi ale ta přírodní, tak vězte, že ztratit se můžete úplně v pohodě v Milovickém Mirákulu nebo také v Země ráji v Kovářově a samozřejmě také v Loučni. Ta právě nabízí svým návštěvníkům opravdový unikát, a to nejen na ty české, ale i na evropské poměry. Protože tady nalezneme 12 labirintů a bludiš, které jinde v České republice prostě nenajdete. Každý z labirintů je úplně jiný. Některé jsou z trávy, druhé z buksusu, třetí je třeba z pískovce, nebo jen ze světel. Můžete se samozřejmě nechat inspirovat i na internetu a najít si nějaké bludiště poblíž a vyrazit tam, protože i zítřejší den má být rozhodně slunečný s modrou oblohou, tak proč si neužít pěkně ve společnosti nějaké to krátké zábavné bloudění. Za malou chvíli dáme třeba také koleské, nebudou chybět ani Black Eyed Peas nebo Činasky.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
3: Stačí, si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
4: Neluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranní vysílání Frekvence 1.
6: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami Zisku. Dny zahradního nábytku sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. Zisk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Udrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: a to značí jedno jediné, že je ve studiu se mnou opět Ondřej Albrecht a přichází s informacemi ze silnic.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne, ty jsou stále veskrze pozitivní, protože je stále sobota, jezdí se prakticky minimálně. Zdržíte se asi 5 minut na pražském okruhu od 7. do 10. kilometru ve směru k Ruzyni. Jinak zatím žádné velké kolony hlášeny nejsou. Ještě stále se dávejte pozor v Brněnské ulici v Hodoníně, protože tam řeší dopravní nehodu, která se stala před chvílí. Srazila se tu dvě osobní auta. Tak šťastnou cestu.
0: No a samozřejmě my budeme pokračovat dál ve vysílání našeho rádia a tentokrát se podíváme trošku zpátky do minulosti, protože hostem v našem rádiu byl zpěvák Tomáš Savka. Bylo mu přesně 20 let, když v roce 2004 se účastnil pěvecké talentové soutěže Československá Superstar. No a co si vlastně tenhle muž, mladý muž, koupil za své první vydělané peníze? Do čeho si myslíte, že investoval?
3: Já jsem samozřejmě za svý první prachy jsem si okamžitě koupil auto a auta, jo. Jsem koupil asi tři prostě.
4: Jako na jednu nebo
3: no jasně, no jasně, najednou na jsem si koupil tři auta. Kdybych nebyl, tak jsem mohl mít třeba barák, ale,
4: jasně, ale měl auta,
3: na ten teda taky došlo, ale až později, až když jsem pochytil trošku rozumu. Já jsem, byla taková situace, jak jsme se bavili o tom, že ta Superstar začalo být takový hanlivý slovo. No a já měl troje klíče v kapse a říkal jsem, v který auto má víc benzínu, víš? Tak tím pojedu.
4: No počkej, takže jsi měl SLKčko, to je sportáček, no, místnej, potom?
3: Tak jsem měl limuzínku Volvíčko, jsem měl S80, a pak jsem měl ještě jedno Volvíčko V70 kombíka, to když jsme jezdili na kšefty s kapelou, tak aby to bylo kam narvat, víš?
5: Tam narveš
3: dvě pračky. Já jsem bydlel na Malovazinkách a tam bylo takový parkoviště před tím barákem a tam jsem mohl parkovat auto, kolik jsem chtěl, no.

To nejlepší z muziky je na frekvenci 1 ve 3/4 na 5. Před námi ještě třeba Richard Miller, také zpěvačka Rihanna nebo Dermot Kennedy. To vše už za malou chvíli. A připravujeme pro vás také aktuálně čerstvé zprávy s Ondřejem Albrechtem.

0: číslo.
1: Richard Miller na frekvenci 1. Máme těsně před 17. hodinou a do příští hodinky si dáme třeba Krištofy. Tak je jak málo ten, čím zpívám, preč jim líbám, marně si lidám teď. Zatančit si samozřejmě můžete i společně s námi a myslím si, že docela dobré rytmy nám přinese i Kylie Minogue.

Pojďme si tu letní atmosféru vylepšit ještě třeba společně s Markézem. Pro mě tady musím říci, že vyloženě takové ty

0: tahle atmosféra, kterou vám rádi dopřejeme i po 17. hodině, ale samozřejmě čas se zastavit nedá.
1: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A to znamená, že se mnou ve studiu už je Ondřej Albrecht. Hezké odpoledne.
2: Já přeju také hezké odpoledne. Dnešek je v Česku letošním prvním letním dnem. Iránský návrh, který odmítá prezident Trump, počítá s tím, že by se otevřel klíčový hormuzský průliv. A Češi prohrávají se Švédskem na českých hokejových hrách 0-1 po první třetině. Dnešek je v Česku letošním prvním letním dnem. Přitom maximální teploty dosahují alespoň 25 stupňů Celsia. Tuto hodnotu kolem druhé odpoledne překročila stanice v Plzni Bolevci. O něco později i další místa v Polabí, informoval Český hydrometeorologický ústav. Před rokem naměřil první letní teploty už 16. dubna. Společně s informací o teple ale také přidali meteorologové varování před snadným šířením požárů a doporučení nepoužívat otevřený oheň u lesů. Jejich slova potvrzuje i fakt, že na několika místech v Česku aktuálně hasiči bojují s lesními požáry. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. Uvedl to premiér Andrej Babiš v dnes odvysílaném diskuzním pořadu za 5 minut 12 televize Nova. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu alespoň 2% hrubého domácího produktu. Iránský návrh, který odmítá americký prezident Donald Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda iránských přístavů. Zatímco jednání o iránském jaderném programu by byla ponechána na později. Podle Reuters to dnes řekl vysoce postavený iránský činitel. I když mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, zatím byly neúspěšné. A pojďme za sportem. České hokejové hry. Češi aktuálně po první třetině prohrávají 0-1 se Švédskem. Česká osmnáctka potom naopak přehrává 2-1 Lotyšsko. Do konce utkání tady zbývá něco málo přes 11 minut. A pojďme také na fotbal. 1-3, to je konec utkání Bohemians Praha Olomouc. 1-2 potom prohrála Karviná s Pardubicemi. Zlín přehrál Duklu Praha 2-1. No a zápas Baník Ostrava Mladá Boleslav aktuálně stále 0-0.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: Pojďme také za počasím. V noci už mrznout nebude, teploty se zastaví někde kolem 5 stupňů Celsia. Místy v údolích to ale může být až kolem 3 stupňů Celsia v plusu. Má být opět jasno, stejně tak jako také zítra. I zítra tak bude slunečno s teplotami místy až kolem 26.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Doprava je zatím stále klidná, prakticky sváteční, víkendová, hlášeny nejsou žádné velké kolony. Počítejte s tím, že je stále zúžená dálnice D7 v okolí Rozinského letiště, a to v obou dvou směrech, tam se držíte do 5 minut, tak ať to vydrží a šťastnou cestu domů. Teď už pokračuje Tomáš Víla.
0: No a samozřejmě my i do této hodinky máme připravený nějak

0: ten výletní tip, protože tyto dny, které máme teď a zažíváme si je, tak ty k tomu úplně vybízejí. Mě opět, Ondřej, zajímá a jedna otázka na tebe. Ty vím, že rád cestuješ a cestuješ i za prací poměrně hodně
1: ano,
0: a často.
1: To poměrně hodně, no.
0: Jak se na tom s loděma?
1: Na to papíry nemám. Nebo tak.
0: Ne, nemyslel jsem, jestli to řídíš, ale jestli jako, tak zažil jsi někdy nějaký výlet jako na lodi?
1: Jo, to jo, to jsem zažil, no. To na Ibize jsme jezdili kolem Ibizy na lodi, nebo jsem třeba jel na trajektu mezi Anglií a Holandskem.
0: A dobrý, žádná mořská nemoc.
1: Ne.
0: No a pro vás, pro všechny budeme mít tip, který tady bude...
1: Jsi tady v Česku asi někde, že jo?
0: Ano, já mám připravený takový tip na výlet tady v Česku,
1: jel
0: který...
1: Jel jsem po Vltavě v Praze.
0: Rozhodně, ale patřím k moc krásným zážitkům. Je to zhruba na půl dne, takže opravdu zažijete spousty krás. A navíc vy všichni, kteří jste vodáci a už máte nějaké ty zkušenosti, tak jistě potvrdíte, že ta příroda, kterou dobře znáte, ať už z výletů pěších nebo na kole, tak prostě z té hladiny vypadá úplně jinak. Za malou chvíli vás vezmu na takovou jednu půldenní krásnou projížďku, kterou si budete moci užívat od dnešního dne, a to až do poloviny září, ale do té doby to vyplníme tím nejlepším z muziky. Máme tady Markéze, pojďme si dál užívat léto.

0: přináším další tip, nejen na tento víkend, ale samozřejmě i na jakýkoliv následující, a to až do 27. září letošního roku. Pokud máte rádi cestování, ale takové, řekněme, lehce netradiční a rádi byste si užili celý den třeba s rodinkou takovým, řekněme, trochu nestandardním způsobem, tak můžete vyrazit na Slapy. Ale ne autem, ale samozřejmě po vodě, po Vltavě. Čeká vás nejen překrásná příroda, která v okolí Vltavy všude je, ale také zážitky z proplouvání různými plavebními komorami nebo relaxace do pohodu jen tak s drinkem na palubě lodi. Tenhle ten zážitek si můžete dopřát, jak už jsem říkal, každý víkend, a to právě od dnešního dne až do 27. září. No a vězte, že se opravdu máte na co těšit. Vyjíždí se každý den v 8:30 z Prahy z Rašinova nábřeží, no a jede se pak přes Braslav, Vrané, Davly, Štěchovice a Slapy. No a samozřejmě dorazíte právě až k této přehradě, kde si užijete i chvilku na to, abyste si mohli dát třeba v klidu nějaký ten obídek nebo piknik na břehu a pak se vracíte zpátky. Myslím si, že je to moc hezký tip. Já si pamatuju, že jako dítě jsem to absolvoval a bylo to fakt nezapomenutelné. Dodnes toho žiju. Já vám přeji krásné odpoledne s Frekvencí 1. Za malou chvíli třeba také Atomic Kitten nebo opět a Radeče.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.

0: na Frekvenci 1, máme minutku a půl po půl šesté a to značí jediné. Ondra Albrecht společně se mnou ve studiu, který neustále sleduje aktuální dění na silnicích. Doprava.
1: Co si to říká, že sleduju?
0: Aktuální dění na silnicích.
1: Jo, jasně, no, tak tam popravdě zatím se toho moc neděje, protože zdá se, že lidé dnes vyrazili spíše někam za zábavou a nechali se tady tím hezkým počasím usadit někde jinde než za volant, což je samozřejmě dobře. Takže většina hlavních tahů, respektive všechny hlavní tahy jsou aktuálně bez kolon a to i naše nejstarší a nejdelší dálnice D1, kde taky projedete bez větších komplikací. Tak já doufám, že to vydrží. Dávejte si pozor, v ulici Kraslická v Lomnici, tam se stala ale dopravní nehoda, na místo míří všechny složky záchranného systému, je to ale bez držení. Tak šťastnou cestu.
0: No tak bylo to téměř dokonalé dopravní hlášení, nic se neděje, nikde na vás nic nečíhá. No a my teď společně s Janem Krausem otevřeme téma, které Jan Kraus tak často neprobírá a nezaobírá se jim. Půjde tady totiž o sex.
2: Jan Kraus a blondýna.
3: Teenageři v Česku začínají se sexem později, ukázala studie. A méně často se při něm chrání. Co vy na to?
4: No, držím jim palce, zlomte vás, hele, to je jediné, co jim můžu popřát. Ale tak tam se ten sex sám o sobě se stává takovou oblastí, která je něčím tajemná, protože o tom jdou různý zvěsti, jak to ty mladí mají, vnímají, touže a podobně. No, tak člověku je trapný se jak si do toho nějak vtírat, ale zřejmě to prošlo taky nějakým zajímavým vývojem.
3: No evidentně, jako jenom 16,3% děcek v 15 má zkušenosti se sexem.
4: Jenom 16,3?
3: No.
4: A s čím to porovnáváte, když říkáte jen?
3: No, třeba se svojí generací, my jsme měli bravíčko, tam bylo taková dvoustránka, která se jmenovala Láska, sex a něžnosti, to bylo nejdůležitější dvoustránka našich životů, jako každý týden.
4: No, já vím, a psali tam o tom, kolik vás je, kolik procent to sleduje.
3: Sledovali jsme to všichni, ne všichni to úplně prakticky aplikovali, ale myslím, že to bylo víc než 16%, jako v tom
4: dvánku. Tak komunismu to bylo určitě, ale to bylo taky proto, že ono skoro jiná zábava nebyla.
3: No.
4: Byl alkohol, v jehož důsledku byl ten sex takovej malinko animální, ale bylo to daný jaksi naprostou za prvé nemožností se vyžít jinak, za druhý už jsem viděl asi dvě studie o tom, že Češi jsou k tomhle velmi progresivní, jaksi sexuální revoluce, která tady svým způsobem proběhla v 60. letech, stejně tak, jako jsme byli jedni z prvních, kdo zbavil homosexuály trestného činu a podobně, na což jsem hrdý. A myslím si, že kybernetika a sex, to je něco, s čem jsou Češi dobrý.
3: Jo, takže to asi zase přijde.
4: Prostě tyhle vědecký věci nám jdou.
3: No přesně.
2: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: čtvrtě na 6. No a samozřejmě to nejlepší z muziky i do dalších minut. Například Annie Lennox, také Krištof nebo Diamond David. Pravdou je, že připravujeme také aktuální zprávy už za malou chvíli vše tady u nás.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: chybět nebude ani tenhle velký hit Cut Movie. To vše už za malou chvíli a k tomu i čerstvé zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler
1: a mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
3: To za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ve studiu už je aktuálně připravený Ondřej Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Požár v Českém Švýcarsku se rozšířil na 900 hektarů. Čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz a doprava je stále poměrně klidná, bez velkých kolon. Plocha zasažená požárem v Národním parku České Švýcarsko se rozšířila z 10 na 900 hektarů. Platí tak zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřechovice. Frekvence 1 to před chvílí potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
7: V současné době je tam vyhlášen zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Bylo aktivováno 31 jednotek požární ochrany s tím, že bude možnost, nebo je možné, že budou potřeba další. Povolány byly 3 vrtulníky pro letecké hašení a ta plocha toho požářiště, kde se nachází ohniska, je přibližně 3x3 kilometry, to znamená 9 kilometrů čtvereční.
6: Požár se šíří pod zemí. Na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru ostatně meteorologové už dnes vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, hlavně v lesích. Rakouská policie ve spolkové zemi Burgenland dnes dopoledne zadržela 39-letého muže a považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a Slovensku, informuje agentura APA. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva. Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom napsal na síti s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Tak aktuálně stav Česko-Švédsko v rámci českých hokejových her je stále 1-1. Do konce utkání zbývá necelých 15 minut. No a čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o 3. místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získalo v této věkové kategorii medaily po 12 letech. A fotbalisté Zlína otočili zápas prvního kola ligové nadstavby s Duklou a zvítězili 2-1. O druhé domácí výhře Ševců za sebou rozhodl v 74. minutě kapitán Tomáš Poznar. Nováček soutěže se dostal do čela skupiny o záchranu a už mu nehrozí přímý sestup z posledního místa a je velmi blízko tomu, aby se vyhnul i baráži.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Noční teploty klesnou na 6 stupňů Celsia, místy v údolích mu to může být kolem 3 stupňů Celsia. Bude většinou jasno a jasno a slunečno bude také během zítřejšího dne. Teploty pro neděli se budou držet až kolem 26 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Doprava je stále klidná, bez větších komplikací. Menší kolona se tvoří za Brnem na dálnici D1 ve směru do Prahy. Až po 187. kilometr je tam zdržení do 5 minut. Hustý provoz je aktuálně hlášen také z dálnice D1 před Prahou. Na 25. kilometru, kde je omezení a momentálně se staví most, je tam zdržení do 5 minut v obou dvou směrech. Tak šťastnou cestu, pokračuje Tomáš Víla.
0: No a samozřejmě já vás tady zdravím, doufám, že si užíváte té sobotní pohody, která k tomu krásnému dni rozhodně patří. A za malou chvíli si společně můžeme zkusit říci, co o nás prozradí naše vlastní ruce. Ano, našel jsem tady vlastně takový návod na to, co všechno naše ruce o

nás dokáží prozradit na první pohled. Tak máme se na co těšit. Do té doby to nejlepší z muziky Robbie Williams, Alexandra Stan a nebo Alvaro Soler. Jsme v Frekvenci 1, tak si pojďme užívat toho pohodového, krásného, sice jarního dne, ale s letními teplotami.

Anaka a její údolí včel tady u nás na frekvenci, jedná to přesně 17,5 minuty po 6. hodině. No a před námi už téma, které jsem tady otevřel na začátku hodiny, a to se bude týkat našich rukou. O tom, že řeč těla u nás prozradí opravdu mnohé, tak o tom už byla řeč spoustukrát, ale věděli jste, že i naše ruce o nás vypovídají různé věci. Jedná se o celkové množství čar, které na ruce máme. A máte-li ruku velmi zvrásněnou a plnou jemných čárek, asi budete spíš hloubavější a komplikovanější osoba. Také bříško palce, neboli takzvaný sluneční pahorek, o vás hodně vypovídá. Větší, širší a hutnější značí, že disponujete velkou životní energií. Naopak majitelé palců se měkkým a slabým bříškem by si měli odpočinout a více se šetřit. No ale dostane se tady i samozřejmě na vztahy, protože i to naše ruka o nás dokáže prý prozradit. Pokud se podíváme na okraj ruky, kde hřbet přechází v dlaňovou část, tak v mezeře mezi koncem malíčku a první hlubší rýhou, což je čára srdce, najdeme drobné linky. Patříte-li spíše k monogamním lidem a jste ve vztahu spokojeni, budete tam mít pravděpodobně jen jednu. Pokud tam ale právě těch drobných čárek máte víc, tak to může poukazovat na potenciálního nevěrníka. Tak opatrně, tyhle rýhy, když tak skrývat. Já doufám, že jste si všichni teď prohlíželi svou dlaň, jak na tom jste, a my samozřejmě míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky. Pet Shop Boys, Michael Jackson nebo Rednecks, to vše je připraveno aktuálně tady u nás na Frekvenci 1.

0: Na frekvenci 1 máme tady minutku po půl sedmé, no a protože sem každý den, tedy všední den, za námi chodí nějací významní hosté, tak tentokrát si připomeneme návštěvu libereckého herce Ladislava Hampla, který sem za námi přišel a ptali jsme se ho, jak on to má na čarodějnice, jestli třeba také rád opéká busty.
1: No, jasně, že jo, je to taková tradice, tak když mi to nevíde a jsem pracovně hodně jako zaneprázdněn, tak si špekáčka koupím a udělám si ho z cibulí na pánvi třeba doma, jako jo. Abych tu tradici dodržel, aspoň něco, ale samozřejmě, že mám radši napíchnout ho na klacek a nad nějakým ohněm si ho prostě opíct a s krémskou hořticí a s nějakou fantastickou patičkou čerstvýho chleba.
2: Tak jste patkovej?
1: Já jsem patkovej hodně teda.
3: Tak já vůbec na to nemám zuby.
2: Já to miluju, ale právě mám pocit, že je nás strašně málo, co mají rádi patky.
1: Patičkovej u knedlíku, ale i u chleba.
2: U knedlíku? U knedlíku ne.
3: Tak to vůbec.
1: Fantastický.
3: Fakt, jo. Na každý má svý chyby. Jo, ale...
1: To bez pochyby.
2: Bez pochyby mám svý chyby.
1: Vyděláte tu chybu, že nemáte rád patky.
2: Patky, přesně.
0: No a co vy, opekli jste si na čáry svého busta a jak jste na tom s patkami? Stejně jako náš host Ladislav Hampl, nebo to máte jako Míra Slupkou? V každém případě i příští týden sem budeme zvát další známé tváře a dozvíme se od nich spousty zajímavých věcí. Co vám teď ale nabídnu já, je samozřejmě to nejlepší z muziky Cut Movie, Reddy Kirkn, anebo právě teď Taylor Swift.

7:15. No a já už tady pro vás mám jeden tip, jak dostat tělo do figury před nadcházejícím létem a plavkovou sezónou. A pozor, opět se bude jednat o přírodní věci. Svět sice obletěly kauzy s Ozempikem, tedy léky, které užívají zejména ti, kteří trpí cukrovkou, ale pravdou je, že i spousta celebrit, kteří právě tímto onemocněním netrpí, tak tenhle ten zmiňovaný lék právě vyzkoušeli a užívají ho a díky tomu zubli. Ovšem, tam bych byl opatrný, pokud to nedoporučí lékař, dá se tím vytvořit i spousty problémů. Ale objevil jsem článek, kde popisují jednu věc, která pochází z mnoha rostlin, jmenuje se berberin a ten je nazýván právě takovým přírodním Ozempikem. Je to vlastně takový alkaloid oranžové barvy, který se používá i jako potravinářské barvivo, obsahuje například dřišťál, ale i další rostliny. Jejich účinky znala i tradiční medicína, která je předepisovala k vyladění metabolismu, vylepšení kardiovaskulárního systému nebo jako podporu vylučování žaludečních šťáv, ale i optimalizaci hladiny cukru a cholesterolu v krvi nebo k podpoře hubnutí. Zvláště kvůli posledně jmenovanému efektu se o berberinu mluví o jako přírodním Ozempiku. Kromě snížení chuti na sladké podporuje zdraví jater, srdce a střev. Z hlediska farmaceutického působí přímo na buňky v těle a podle studií také ovlivňuje aktivitu enzymu, který zpomaluje syntézu glukózy a tuku, tedy snižuje rychlost, jakou si tělo vyrábí cukry a tuky. Takže pokud byste chtěli svému tělu dodat něco mnohem zdravějšího, tak berberin by mohl být tou správnou cestou. A možná, že to tělo budete mít do těch plavek opravdu takové, jaké jste si ho představovali. My už teď ale míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky Stevie B a nebo Helena Zeťová. To vše za malou chvíli. Teď tady ale máme připraveného Robina Schulze společně s Fastboyem.

0: Zpěvačka Madonna Like a Prayer na Frekvenci 1. Máme tady 19. hodinu a před námi jsou ještě připraveny velké věci, například hit paráda, ale samozřejmě to, co je aktuální, tak to se dozvíte právě teď.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a samozřejmě s nimi Ondřej Albrecht tady u nás ve studiu.
2: Já přeju hezký večer. V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Na pouti v Hradci Králové se dnes odpoledne zranilo 9 lidí a doprava je klidná prakticky bez větších kolon. V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Platí zvláštní stupeň poplachu, kdy mohou hasiče povolat jednotky odkudkoliv. Do Rynartic, části obce Jetřichovice na Děčínsku, vyrazily jednotky z širokého okolí. Přijet se chystají i hasiče z dalších krajů. V okolí požáru platí kvůli zásahu vrtulníků, které hasí bambivaky, bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Hasiči odpoledne uvedli, že požár zasáhl plochu 3x3 kilometry. Později mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda upřesnil, že oheň zasáhl zřejmě menší plochu než původně uváděných 900 hektarů. Odhad rozsahu teprve upřesní. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo dnes do odpoledne lehčí zranění 9 lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, řekla policejní mluvčí Karolina Macháčková. Policie zjišťuje příčiny nehody, ta se stala okolo 16:30. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Americká nízkonákladová letecká společnost Spirit Airlines oznámila ukončení provozu. K rozhodnutí přispěly hlavně vysoké ceny paliv a dlouhodobý tlak na náklady. Firma, která zaměstnávala asi 17 000 lidí, patřila mezi výrazné hráče na domácích linkách ve státech. Společnost zahájila provoz v roce 1983, původně jako čártrová firma, a postupně se vyprofilovala jako jeden z průkopníků ultra nízkonákladového modelu, kdy si cestující připlácí za většinu služeb nad rámec základní letecké. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4. První český gól padl ve druhé třetině zásluhou Jaroslava Chmelaře. 26 vteřin před koncem se ještě strefil Adam Klapka. Zvrat v utkání už ale nenastal. Naopak česká hokejová osmnáctka vybojovala na světovém šampionátu v Bratislavě bronzovou medaili po tom, co porazila Lotyšsko.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci budou teploty od 10 do 6 stupňů Celsia, v úhlých místech i kolem 3 stupňů. Zítra bude opět jasno, podobně jako v noci, má být slunečno a maximálně 26 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Doprava je klidná, jezdí se bez větších zdržení a kolon i hlavní tahy jsou momentálně průjezdné bez problémů. Tak ať to vydrží, přeju šťastnou cestu a teď už začíná hitparáda Frekvence 1 s Janou a Mikešem.
1: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Jana Knížková
1: a Roman Mikeš.
4: A je tady květen.
3: Dámy a pánové, krásný květen, protože my jsme byli nejdřív nahoře na tom, na Petříně.
4: Tam se volí za...
3: Přesně, a teď už jsme tady. Já jsem málem řekl jiný slovo. Ale naštěstí jsem to zastavil.
4: Taky začíná na O?
3: Ne, začíná na P.
4: Prosím vás. Tak, máme tady českou hitparádu, začal nám měsíc lásky, no. Lásky čas. Je to můj nejoblíbenější měsíc v roce.
3: No, musíme se, ale dobře.
4: Musíme se sklidnit.
3: Sklidnit a říct, co nás čeká. Tak jednak se musíme rozloučit s dvěma interprety.
4: Tak Mikael to končí po 6 týdnech s písničkou Nad věcí.
3: Překvapení.
4: To mě taky překvapuje, no.
3: No, ale David Dale vydržel, cítím tě inside,
4: vydržel
3: normálně 10 týdnů a byl vždycky se pohyboval v horních patrech naší hitparády, takže blahopřání.
4: No a pojďme si říct, kdo je tady nově. Je tady Poetika s písničkou Blíz.

0: blízko.
1: Tak co si můžeme říct?
0: Je to blízko.
1: Takhle nějak to bude, ano. Uslyšíte za chviličku.
0: To je Michal David totiž.
1: No já vím, no. Takže poetika to má trošku jinak. A řekni nám něco o poetice.
0: Prosím vás, má to i videoklip. Je to videoklip natáčený v ulicích Prahy. Tahle novinka vznikla během mezinárodního songwriting campu ve Varšavě. Víš, co to je songwriting?
1: No jasně, tam píšou se písničky na chodník.
0: Kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy. Na skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení Rumun, Polák, Němec.
1: Paráda.
0: A Čech.
1: Takže můžete...
0: A příští týden vám prozradíme, jak se jmenovali.
1: Tak, necháme si to, přesně to budeme kouskovat. Mimochodem, tahle ta písnička se jmenuje Blízko a vy už za chvilku budete moct posoudit, jak se vám líbí. Tip číslo 2, skupina No Name představuje nový duet s Terezou Maškovou s názvem Nepočítej léta, počítej přátele. Hmm. Tahle ta novinka přirozeně navazuje na jejich předchozí úspěšnou spolupráci v podobně. Tady to mají blbě napsaný, tady mají v podobě písničky.
0: Jo, v podobě.
1: O nás dvou.
0: Takže v podobě.
1: V podobě písničky o nás dvou, která se v podání Terezy Maškové stala velkým hitem.
0: Víš, která je Tereza Mašková?
1: Vím.
0: Růžová hlavička.
1: Vím přesně a musím i No Name poznám. Mimochodem, jestli byste chtěli na No Name, tak oni už
0: 12. prosince.
1: Ale pozor, 30 let.
0: No, my máme tady pořad,
1: ve kterém
0: oni nám prozrazují zákulisní informace některých songů. Vlastně všech.
1: No, ale znáš ho, jo? On Tymko, jak on je takový vtipkár.
0: Jo, jakože si přidá
1: něco. Takový vtipkár.
0: A tak true story nikoho nezajímá, že?
1: No, naozře. Takže, prosím vás, pojďme udělat rekapitulaci.
0: Tak, typ číslo 1, poetika blízko.
1: Typ číslo 2, No Name a Tereza Mašková, Nepočítej léta, počítej přátele.
2: Česká hitparáda, frekvence 1.
3: Typ číslo 1.

0: My jsme tady na Frekvenci 1 se rozhodli, že vám představíme 10 interpretů, kteří se ucházejí o vaši přízeň v hit parádě.
1: Ostatně tak, jak to děláme každou sobotu večer.
0: Já jsem měl nejdelší úvod za celou hitparádu, co tady děláme a ona schodím. Mi to schodí ze stolu.
1: Tak na 10. místě pro tento týden je pozor, novinka z minulého týdne. Franta Prachař, Alex Krátký s písničkou Amor. Franta Prachař, mladý český herec, hudebník, syn známých herců Davida Prachaře a Lindy Rybové, to už jsme říkali. Herecká dynastie Prachařů, že jo? Kdo by neznal, miluju pohádku Krakonoš.
0: Krkonošské...
1: Krkonošské pohádky.
0: No. A to je jeho děda.
1: To je jeho děda, jmenuje se Ilja.
0: A vypadá úplně stejně jako děda, už jsme to říkali minule, že je to přes koleno.
1: Když přibere, tak vypadá úplně stejně.
0: Tak jo, takže si počkáme.
1: Ne, počkej, hlavně ten David vypadá jako děda. Takže prosím vás, a to je vlastně jeho, podle mě to je jeho nevlastní. Jako David Prachař, co vypadá jako jeho děda.
0: Ježiš, ne. Má na levý noze pihu. Velikosti mexického dolaru.
1: Ano, a ve tvaru ptáků.
0: Tak, dobře. Takže
1: tak,
0: to je
1: desítka. Takže desítka Amor, Franta Prachař, Alex Krátký.
0: Devítka, to je, tam se nic nezměnilo. Třikrát už je tady u nás v hitparádě, jsou Miraj a s Evou Farnou. Byli deváti, jsou opět deváti. Jenom můžeme k tomu říct, že v minulosti jsme se, říká, jo?
1: No, kdo to říká? Miraj to říká.
0: Prosím tě, říká to Eva. Farna.
1: Už... No, protože já jsem slyšela zákulisí týhle písničky. Ono se to prý natáčelo někde v baráku Evy Farný, respektive jejich rodičů. Miraj tam přijeli, ona je požádala, že by potřebovala nějaký pěkný song. A oni ho složili a pak si to tam, jako, jak se to říká, demíčko si dělají, jakože takový ten prvotní ten. No oni si to nějak naspívali a zjistili, hele, to docela dobře zní. Tak si to...
0: Já se dávám taky dost často demíčko, dáváš... ale mám blinky.
1: No a takhle to vzniklo. A mimochodem, hle, tyhle dva byli nedávno hosty na Evropě 2. Já si to občas poslechnu z podcastu. A Eva Farná tam zpívala operním zpěvem.
0: Ona zpívá skvěle.
1: Jako já jsem normálně musela zastavit, protože
0: fakt.
1: Já myslela, že on...
0: Na dálnici.
1: V levým pruhu,
0: ale ona opravdu spí jasky.
1: Jako to bylo fenomenální.
0: Takže tahle ta písnička se jmenuje Vzpomeneš si? No tak. A pojďme udělat rekapitulace,
1: 10. místo Amor, Franta Prachař a Alex Krátký.
0: A 9. místo Vzpomeneš si, Miraj a Eva Farna.

znám. Zkouším zapomenout a jako dým se ztrácet. Před barem křičíš, že se nechceš vracet.

0: vlasy, jemný tváře, leptají soulí, ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, které střílí šípe sám do sebe, když je na mou, tak myslí jenom na tebe.

0: Právě se tady Mikyš postěžoval, že má stuhlá ústa.
1: Já jsem maloval.
0: No a když se maluje, jak se nemluví?
1: No přesně.
0: Aby ses neprskal.
1: Abych se nepoprskal plátno. Hele, ale já jsem normálně, jak dlouho nemluvíš, tak teď mám problém hovořit.
0: No já to chápu. Tak si dej do...

0: fa sol, la, si, ne, se.
1: To je jedno.
0: Nosila se.
1: Tak to neposlouchej.
0: No dobrý, no.
1: Tak máme tady 8. a 7. místo na osmičce kapela Činasky a písnička se jmenuje Selhání.
0: Ale je to dobře, jsou tady druhým týdnem, velice nás překvapili, že začali a byli hned 10. a pomaličku se nám derou nahoru.
1: Jinak chystají velké open air léto 2026, tedy vyrazí za vámi. Pište si 13.6. Valašské Meziříčky, 19.6. Litoměřice, pak Klatovy, Vlašim, Slaný, Litvín, Hrádek, Trutnov, Šumperk, Polštejn.
0: Litvín, to asi Litvínov, ne?
1: Litvínov. Mrkněte na jejich webovky, tam je to všechno vypsané. Každopádně myslím si, že tohle léto roku 2026 bude patřit kapele Činasky.
0: Máme 7. místo před sebou, kapela Midnight je na 7. místě. Minule byla 8., teď je 7., takže si o stupínek polepšila. A jsou 9. týdne, vypadá, že to znamená, že to vypadá, že to doklepou do 10. místa, což je skvělý, to my vždycky všem držíme palce, jo, aby se to povedlo.
1: Ono to teda jako nic, nic to jako neznamená, ale...
0: No ale tak 10x si...
1: Hrajou vás 10x jako super.
0: To měsíce. Tady, když loni získali titul objev Universal Music a možnost nahrát single pod záštitou největšího hudebního vydavatelství u nás.
1: Vydavatelství.
0: Nejde mi to furt. Ještě nevěděli, co je čeká. No. Takhle budu mluvit jako blázen, abych se rozmluvil. No, takže na vás čeká kapela Midnight a je na vás, abyste ocenili její snažení.
1: Tak, pojďme si udělat rekapitulaci pro tuto chvíli. 8. místo kapela Činasky Selhání.
0: A 7. místo Slunce v hlavní roli Midnight.

0: Tak šestka, pětka,
1: šestka, pětka.
0: Jo. Tak no. Já to zkusím nějak ještě rozmluvit.
1: Tak to rozmluv.
0: Prosím vás, na šestém místě...
1: Pozor, ale na tomhle méně bys to zrovna rozmluvit mohl.
0: No, jako. jo, na šestém
1: řekni
0: místě...
1: Řekni to pětkrát rychle.
0: Petr Perk.
1: To tváříš jak idiot.
0: Ale to nás učili ve škole, že když vyslouváš, tak máš takhle
1: Petr Perk. A teď to řekni opačně.
0: Perpetuum mobile. No, perpetuum mobile. Tak to je šestka. Nový.
1: Tak to je šestý místo.
0: I druhý týdne. Novinka a je na šestce, no. Tak tady máš Petra Perka.
1: Prosím vás, písnička se jmenuje To se ti zdálo. To se ti zdálo, je to opavský zpěvák. V hitparádě Frekvence 1 jsme ho měli už dvakrát, takže určitě víte, o kom je řeč. Každopádně rok 2026 je pro Petra Perka ve znamení desíti koncertů napříč celou Českou republikou.
0: Na pátém místě se umístil Lukas. Je to písnička, která se jmenuje Se mnou se nestratíš.
1: Holoubek.
0: Osmým týdnem v hitparádě, to je hezký, ale jo. Holoubek, no. A minule byl sedmý, teď je pátý, takže konec hitparády, vidíš to. A dere se nám super. Taky nahoru. Je mu 22, prostě je to kluk krakousnutí.
1: Jako,
0: 22, hele, má ještě celý život před sebou a už je u nás v hitparádě
1: osmý týden. No, úplně, takhle Lukáši, my ti to závidíme v oba dva. To je mezi námi 20 let rozdíl.
0: No, 19, nepřeháně.
1: Každý by chtěl, aby bylo 21, nebo kolik 22. Takže, rekapitulace, šesté místo, Petr Perk, To se ti zdálo.
0: Páté místo, Se mnou se nestratíš, Lukas.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo šesté.
3: Než jasnou světla poslední, tak rychle, než se rozejde.

0: Tak a teď tři interpreté, než si řekneme, kdo je na prvním místě. Takže čtyřka pro tento týden, kapela UDG, Odlétáš.
1: Třetím týdnem, hitparádě minule, čtvrtí, teď také čtvrtí, takže se nic moc nezměnilo.
0: Každopádně je o... Teda...
1: Taky dobrý. Já jsem tě nakazil.
0: Jedná se o rockovou baladu, která je postavená na výrazné melodii a smyčcovém aranžmá. Poslechněte si to. Za mě je to úplně fantastický. Já prostě miluju ty smyčce. Mně přijde, že to je jako vokoření tu muziku úplně.
1: Smyčce vyrábí můj kamarád, Luboš Odlas. My jsme spolu úplně původně se vyučili.
0: Ale ty jsi taky vyráběl smyčce, ne?
1: Ne, já jsem vyráběl trumpety, já jsem byl v Amáty, tam jsou dechový. Tam byly dechový a on pak byl z lubů, tak začal dělat smyčce. A já jsem se díval, jak to dělá, on dělá mistráky jenom. To je krásná práce. A víš, že ty žíně na tom smyčci musíš mít jenom z koně a ne z klisny, protože kůň si na ně nečůrá, zatímco klisna si na ně čůrá. Na ten odsaz, víš? A takže by to nebylo kvalitní. Kdyby si rála rychle, aby to bylo cítit. Tak aj, vtípek do parády. A pojďme na třetí místo. Na třetí místě. A tohle je věc, která je docela důležitá. Nám se to moc líbí. Křídla pro život. Olga Lounová, Elis Mráz, Šárka Vaňková a Daša.
0: Přátelé, my jsme strašně rádi, že tahle písnička, která podporuje dobrou věc, je to prosím vás píseň v rámci charity Křídla pro duše. My jsme moc rádi, že za prvý, že se drží vůbec v české hitparádě, že se vám líbí, protože z šestého místa na třetí je známka, že se vám skutečně líbí. No a to spojení těch hlasů, na to se taky zaměřte, poslechněte si to, protože to je fenomenální.
1: A jak už bylo řečeno, je to pro dobrou věc. Dvojka, druhé místo, tak koho čekáte? Jestli pak se vyměnili, nevyměnili?
0: Nevyměnili.
1: Ale pozor, můj oblíbený, Medvěd 009, hrajeme ho naposledy, desátý týden.
0: Desáté působení.
1: Minule třetí, teď druzí, kdyby jsme byli 11, tak už byli první.
0: To je pravda. Tak, přátelé, rekapitulace pro tuto chvíli. Čtvrté místo Odlétáš, UDG.
1: Třetí místo Křídla pro život, Olga Lounová, Elis Mráz, Šárka Vaňková a Daša.
0: A na druhém místě Medvěd 009, Naděje.
2: Místo čtvrté.
3: Místo čtvrté.
4: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Xinlix s Alicí Látkovou. Křídla, to znamená, písnička se tak jmenuje, ale Xinlix se jmenuje jaký Ládek, že jo? Takže z toho vyplývá, co?
1: Takže to je její, co? Jeho?
0: Její pastorkyně.
1: A víš, že je pastorkyně?
0: Vím, no.
1: To je totiž dcera mýho kluka. Moje.
0: No, ano, to je přesně.
1: Ne, já jsem její. Nebo ona moje?
0: Ne, já ti řeknu, kdo je pastorkyně.
1: Já jsem její.
0: Pastorkyně jsou moje děti k mojí současné ženě. Ona je jejich pastorkyně.
1: No, já jsem její pastorkyně. Ne, není ona moje pastorkyně.
0: Ne, ona je jejich macecha vlastně.
1: No, právě ona je moje pastorkyně.
0: Takže oni jsou její pastorky.
1: Jo, oni jsou její pastorek a pastorkyně. No.
0: Takže jsme na to vysvětli, je to úplně jasné.
1: Jde prosím vás k Xindlix a jeho dcera. Ne, je to jeho dcera, jeho vlastní dcera.
0: Takže s pastorkem to nemá vůbec.
1: Aby se toho nechytl nějaký bulvár, že oni chtěli šířit, že na frekvenci jedna říkali,
0: ne,
1: že
0: ne, není to tak.
1: Že je nevlastní. Cože, můj otec je nevlastní?
0: Xindlix, Alice Látková, to je jeho dcera a jsou první v
1: hitparádě. Jsou první a to už po šesté. Písnička, která se vám strašně líbí, jmenuje se Křídla. No a my jsme rádi, protože písnička je to opravdu zdařila. Už je tady sedmým týdnem, to je super, ne?
0: Tak, to byla naše hitparáda pro tento ten.
1: To byla naše hitparáda
0: pro tento ten.
1: Naše hitparáda pro vaše uši.
0: Ano. Jožeš, to bylo dobrý, to je jenom, aby se mohla živit reklamou.
1: A nebo naše hitparáda pro vaše slechy.
0: No to je pro psy. A poslouchá tvůj pes? Počkej, poslouchá tvůj pes rádio?
1: No někdy musí, no.
0: No a co, a nějak reaguje? No. A zpívá, co?
1: No, ne.
0: Tak to neumí, tak to se musí ještě naučit.
1: Ale na televizi třeba reaguje.
0: Jo, já jsem ho viděl, jak se díval na krasobruslení.
1: No, miluje krasobruslení, no.
0: Chápete to?
1: Je úplně stejně nervózní, pes. Když se skáčou skuky jako já.
0: Takže podstaveček mu kup brusle.
1: Se zoubkama. Tak přátelé, děkujeme za vaši přízeň, děkujeme za to, že hlasujete do České hitparády a hlasovat můžete dál samozřejmě. Ty je tady ale takový deadlineček.
0: Co je to deadlineček?
1: To je termín, do kterého musí stihnout hlasovat.
0: Aha, to by se říká deadlineček.
1: Neboli deadline.
0: A dead je mrtvý, ne?
1: No ale deadline, mrtvá lajna.
0: Mrtvá čára. Překládej to celý.
1: Takže do úterý do 12.
0: Je to hodiny. Tak to je mrtvá čára.
1: Užijte si první květnový víkend, můžete se
0: miliskovat. Můžete cokoliv, protože je květen a bude teplo.
1: Ano, lásky čas, ono už je teplo.
0: No já vím, ale bude jako vedro, vrací se
1: El Niño. Zítra se má snad úplně nějak, to má být skoro do plavek. Jsem koukala.
0: Prosím tě.
1: No. Tak jo, tak když se budete koupat,
0: když
1: tak
0: si doma zatopíte, můžete doplavit.
1: Mějte se moc hezky, my se loučíme. Loučí se Roman Mikeš.
0: A Jani Knížková.
1: Ahoj.
0: Čau. Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehkýkryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Opět hoří v Národním parku České Švýcarsko. Čeští hokejisté podlehli Švédsku 2-4 a teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Plocha zasažená požárem v Národním parku České Švýcarsko nakonec nebude 900 hektarů, jak mluvili původní informace. Platí ale i tak zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Linarticích, části Jetřichovic. Frekvence 1 to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: Bylo aktivováno 31 jednotek požární ochrany s tím, že bude možnost, nebo je možné, že budou potřeba další. Povolány byly 3 vrtulníky pro letecké hašení.
2: Požár se šíří také pod zemí. Na ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru meteorologové vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, a to hlavně v lesích. Rakouská policie ve spolkové zemi Burgenland odpoledne zadržela 39-letého muže. Považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informuje agentura APA. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico pak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom napsal na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Fotbalisté Olomouce v ligové nadstavbě v úvodním utkání semifinále play-off o umístění zvítězili 3-1 na hřišti Bohemians Praha 1905. Úvodní dvě branky vstřelil Fabian Krivák, třetí přidal střídající Antonín Růsek. Za domácí v závěru snížil z penalty Lukáš Hulka. Odveta se hraje za týden. Postupující se ve finále utká s lepším ze souboje Karviná Pardubice.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy můžou klesnout v údolích na 3 stupně Celsia. Mrznout by už ale nemělo. Neděle bude opět slunečná a jasná s teplotami kolem až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
0: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale...
2: za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1. We'll be right back.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hoří v Národním parku České Švýcarsko. V Rynarticích části obce Jetřichovice. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4 a teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej.

0: Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Uvedl to premiér Andrej Babiš v diskuzním pořadu za 5 minut 12 televize Nova. Od jmenování Landovského si slibuje hlavně naplnění cílu vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Iránský návrh, který odmítá americký prezident Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda iránských přístavů. Zatímco jednání o iránském jaderném programu by byla ponechána až na později. Ačkoliv mezi státy Izraelem a Iránem aktuálně platí příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4. První český gol padl ve druhé třetině zásluhou Jaroslava Chmelaře. 26 vteřin před koncem se ještě strefil Adam Klapka. Zvrat v utkání už ale nenastal. Naopak česká hokejová osmnáctka vybojovala na světovém šampionátu v Bratislavě bronzovou medaili potom, co porazila Lotyšsko.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Pojďme ještě na počasí. Teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy v údolích můžou klesnout i na 3 stupně. Mrznout by už ale nemělo. Teploty v neděli pak poskočí na letních 26 stupňů Celsia a bude jasno a slunečno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Opět hoří v Národním parku České Švýcarsko. Čeští hokejisté podlehli Švédsku 2-4 a teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Plocha zasažená požárem v Národním parku České Švýcarsko nakonec nebude 900 hektarů, jak mluvili původní informace. Platí ale i tak zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Linarticích, části Jetřichovic. Frekvenci 1 to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: Bylo aktivováno 31 jednotek požární ochrany s tím, že bude možnost, nebo je možné, že budou potřeba další. Povolány byly 3 vrtulníky pro letecké hašení.
2: Požár se šíří také pod zemí. Na ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru meteorologové vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, a to hlavně v lesích. Rakouská policie ve spolkové zemi Burgenland odpoledne zadržela 39-letého muže. Považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informuje agentura APA. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico pak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom napsal na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Fotbalisté Olomouce v ligové nadstavbě v úvodním utkání semifinále play-off o umístění zvítězili 3-1 na hřišti Bohemians Praha 1905. Úvodní dvě branky vstřelil Fabian Krivák, třetí přidal střídající Antonín Růsek. Za domácí v závěru snížil z penalty Lukáš Hulka. Odveta se hraje za týden. Postupující se ve finále utká s lepším ze souboje Karviná Pardubice.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy můžou klesnout v údolích na 3.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hoří v Národním parku České Švýcarsko. V Rynarticích části obce Jetřichovice. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4. A teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Požár v Národním parku České Švýcarsko zasáhl menší plochu než původně uváděných 900 hektarů, informovali večer hasiči. Odhad ještě zpřesní. Hoří v Rynarticích části obce Jetřichovice. V okolí platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými prostředky. Celkem k zásahu povolali 3 vrtulníky. Na místě je přes 30 jednotek hasičů. Hoří stromy, včetně koruna, také hrabanka. Vrstva půdy vznikla rozkladem jehličí a nebo listí. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Uvedl to premiér Andrej Babiš v diskuzním pořadu za 5 minut 12 televize Nova. Od jmenování Landovského si slibuje hlavně naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Iránský návrh, který odmítá americký prezident Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda iránských přístavů. Zatímco jednání o iránském jaderném programu by byla ponechána až na později. Ačkoliv mezi státy Izraelem a Iránem aktuálně platí příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4. První český gol padl ve druhé třetině zásluhou Jaroslava Chmelaře. 26 vteřin před koncem se ještě strefil Adam Klapka. Zvrat v utkání už ale nenastal. Naopak česká hokejová osmnáctka vybojovala na světovém šampionátu v Bratislavě bronzovou medaili po tom, co porazila Lotyšsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme ještě na počasí. Teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy v údolích můžou klesnout i na 3 stupně. Mrznout by už ale nemělo. Teploty v neděli pak poskočí na letních 26 stupňů Celsia a bude jasno a slunečno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech. Yeah.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc. Frekvence 1 zprávy.
2: Opět hoří v Národním parku České Švýcarsko. Čeští hokejisté podlehli Švédsku 2-4 a teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Plocha zasažená požárem v Národním parku České Švýcarsko nakonec nebude 900 hektarů, jak mluvily původní informace. Platí ale i tak zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Linarticích, části Jetřichovic. Frekvence 1 to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: Bylo aktivováno 31 jednotek požární ochrany s tím, že bude možnost, nebo je možné, že budou potřeba další. Povolány byly 3 vrtulníky pro letecké hašení.
2: Požár se šíří také pod zemí. Na ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru meteorologové vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, a to hlavně v lesích. Rakouská policie ve spolkové zemi Burgenland odpoledne zadržela 39-letého muže. Považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informuje agentura APA. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico pak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom napsal na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Fotbalisté Olomouce v ligové nadstavbě v úvodním utkání semifinále play-off o umístění zvítězili 3-1 na hřišti Bohemians Praha 1905. Úvodní dvě branky vstřelil Fabian Krivák, třetí přidal střídající Antonín Růsek. Za domácí v závěru snížil z penalty Lukáš Hulka. Odveta se hraje za týden. Postupující se ve finále utká s lepším ze souboje Karviná Pardubice.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: A teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy můžou klesnout v údolích na 3 stupně Celsia. Mrznout by už ale nemělo. Neděle bude opět slunečná a jasná s teplotami kolem až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: I hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte se.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence jedna zprávy.
1: Hoří v Národním parku České Švýcarsko. V Rynarticích části obce Jetřichovice. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4. A teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Požár v Národním parku České Švýcarsko zasáhl menší plochu než původně uváděných 900 hektarů, informovali večer hasiči. Odhad ještě zpřesní. Hoří v Rynarticích části obce Jetřichovice. V okolí platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými prostředky. Celkem k zásahu povolali 3 vrtulníky. Na místě je přes 30 jednotek hasičů. Hoří stromy, včetně koruna, také hrabanka. Vrstva půdy vznikla rozkladem jehličí a nebo listí. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Uvedl to premiér Andrej Babiš v diskuzním pořadu za 5 minut 12 televize Nova. Od jmenování Landovského si slibuje hlavně naplnění cílu vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Iránský návrh, který odmítá americký prezident Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda iránských přístavů. Zatímco jednání o iránském jaderném programu by byla ponechána až na později. Ačkoliv mezi státy Izraelem a Iránem aktuálně platí příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Opět hoří v Národním parku České Švýcarsko. Čeští hokejisté podlehli Švédsku 2-4 a teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů.